dnes si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Come and meet somebody.

tell your story.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
4: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
4: Iveta.
5: Ty jsi dobrá.
4: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Duše, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
1: Evropa 2.
0: Evropa 2. Evropa 2.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Európa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
9: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem.

0: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
1: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co děti holka přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého zboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou.
2: Zbor je skupná formace, anče bosáka dělá na něky po svoje, po se rozpadl.
1: Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
2: Lucia, ale prosím nesáňaš, pak si známi?
1: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2.

0: Krásné dobré ráno, pokud právě vstáváte. Doufám, že máte super neděli a já mám pro vás ještě lepší zprávy s Káťou Podraskou.
1: Krásné dobré ráno. Včerejší bouřky doprovázené silným větrem a deštěm místy lámaly stromy a hasiči čerpali vodu ze zatopených míst. Nejvíce případů měli hasiči v souvislosti s počasím na Královéhradecku, Trutnovsku a Náchodsku. Napříč Evropou se šíří silná vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Francie kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Německo vydalo celostátní varování a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu. Napsala to agentura Reuters. Dnes startuje na pražském Edenu 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Zahájení nabídne dynamickou show. Nástup 14 krajských výprav sportovců ve věku 12 až 16 let nebo zapálení olympijského ohně. Očekává se účast necelých 3,5 tisíce mladých sportovců. Soutěžit se bude do 25. června.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Porouchaný autobus částečně blokuje provoz na D1, konkrétně na kilometru 257 ve směru na Brno. Bouralo se potom na silnici číslo 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy mezi Doxy a odbočkou k Bezdězu. Tady havarovalo osobní auto.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách se teď po ránu místy mohou tvořit mlhy. Z počátku dne čekáme, že bude obloha převážně jasná až skoro jasná. Během dne pak začne opět přibývat kupovitá oblačnost. No a podobně jako včera se i dnes se místy vyskytnou bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik dnešní první nedělní zprávy a teď už na Evropě 2 startuje Maximum muziky s Katkou Haškovou.
0: A já mám pro vás dnes maximum nejen muziky, ale taky maximum soutěží, protože budeme soutěžit nejenom o lístky, ale taky o cestovní pojištění.
2: Evropa 2.

0: Tohle jsou The Silver Spoons a Aiko a jejich Meduza. A já zdravím všechna ranní ptáčata, která se rozhodla strávit nedělní ráno naprosto dobrovolně s Evropou 2. A já vás za to chválím. A za odměnu vám řeknu, co znamená dovolenková osobnost. Protože my dneska, jak už jsem avizovala, budeme soutěžit o cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Dám vám nápovědu, kdy máte volat. Jakmile ve vysílání začne hrát skladba jedné české kapely, která má v názvu nějaký geografický pojem, tak volejte. Jo, napovím vám, že to tam můžeš plouchat. No, ale pojďme k té dovolenkové osobnosti. Všimli jste si někdy, že jste na dovolené úplně jiný člověk? A nemyslím tím, že máte jako plavky místo pracovního oblečení. Myslím opravdu jiný člověk. Doma se vám nechce dojít pěšky ani na tramvaj, ale na dovolené bez mrknutí oka nachodíte 15 km denně a večer si ještě řeknete, pojďme se projít do té vedlejší vesnice. Vždyť jsou to jenom 3 km. Jo, doma snídáte ve spěchu nebo nesnídáte vůbec, ale na dovolené. Sedíte 40 minut nad jedním kapučínkem, pozorujete lidi kolem sebe, jako byste byli třeba odborník na lidské chování. Nebo doma tvrdíte, že nejste ranní ptáče, ale na dovolené, tak tam vstáváte 5 ráno, abyste stihli východ slunce, trhy nebo prázdnou pláž. Ty aktivnější se samozřejmě jdou zabrat lehátko k bazénu. No a zajímavé je, že psychologové skutečně popisují, že změna prostředí mění naše chování. Že když zmizí ty běžné povinnosti, ty známé trasy, pracovní schůzky, každodenní rutina, tak mozek začne prostě fungovat jinak. Jsme otevřenější novým zážitkům, víc si všímáme okolí, no a taky častěji zkoušíme věci, které bychom doma vůbec nedělali. Proto třeba dovolená je ideální místo, kdy ochutnat nové jídlo, které třeba ani nemusíte umět vyslovit, ale to nevadí. Nebo si třeba začnete povídat s cizími lidmi. Jako u bazénu pohoda, dovedete si to představit v tramvaji asi těžko. A i proto lezeme na rozhledny, chodíme po památkách a dobrovolně trávíme čas na místech, kam bychom normálně prostě nešli ani za úplatu. No a pak přichází moje nejoblíbenější dovolenková věta, takhle bych chtěla žít pořád. Jo, a ta věta se většinou říká na terase u moře, v horské chatě, v malé italské kavárně a přitom nemusí jít jenom o ty moře nebo ty hory. Prostě možná bychom se jenom měli zamyslet jako nad tím, když se vrátíme z té dovolené, proč jsme přestali chodit pěšky, proč už nesedíme takhle venku nebo nepozorujeme západy slunce. Jo, přitom na dovolené jsme si ověřili, že ten člověk pořád existuje. Ten člověk je ve vás a je jenom na vás, jak ho probudíte, nebo jestli vůbec. Tak doufám, že tohleto ranní moudro vás ve vysílání Evropy 2 třeba namotivovalo. No a nezapomeňte, hledáme kapelu, která má v názvu geografický pojem. Už v téhle hodině.
1: Každou středu večer se na Evropě 2

0: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystajlovanej letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
1: Teď se fotím já.
2: Řekni Epet.
3: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
2: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
3: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: Nože.
1: Nože, akce!
2: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
0: Daj fuku!
2: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
1: Perfektní!
2: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Kroměříže na 257. kilometru ve směru na Prahu omezuje provoz porouchaný autobus odstavený v připojovacím pruhu. Pozor také na D1 na Praze východ, v místě je hlášený velký výmol a poškozená vozovka, která může překvapit hlavně řidiče ve vyšších rychlostech. A v Kroměříži dnes dopravu ovlivňují chovatelské trhy. Omezení čekejte hlavně v okolí ulic Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano Davis.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
1: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Evropa 2. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: maximum muziky. Europa 2.
1: A Evropa 2 je nejenom maximum muziky, ale taky maximum soutěží. A my dneska budeme soutěžit o cestovní balíček za 5000 korun od pojišťovny Unika. Protože celý týden se tady budeme bavit o cestovním pojištění, protože spousta lidí řeší kufry, plavky, opalovací krémy, ale na pojištění si vzpomenete až ve chvíli, když se něco stane. A to už bývá pozdě. Jo, přitom stačí žaludeční potíže, úpal nebo nějaký obyčejný úraz a ta léčba v zahraničí se může prodražit. No a cestovního pojištění se bude týkat i dnešní otázka. A já už se podívám, kdo se mi dovolal. Halo, halo, slyšíme se?
2: Slyšíme, ahoj.
1: Ahoj tady Katka, kdo tam?
2: Petra, ahoj.
1: Petra, ahoj Péťo. Tak, mám pro tebe jednoduchou soutěžní otázku. Kdy je potřeba sjednat cestovní pojištění? Mám tři možnosti. Buď až po návratu domů, nebo před odjezdem na dovolenou, anebo až se ztratí kufr.
2: Tak je to opravdu těžký. Zvolila bych
1: Bčko. Výborně! Takže Péťo, vyhráváš cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Pojedeš někam na dovolenou?
2: No, něco plánu určitě
1: něco
2: máme,
1: plánuješ.
2: Ale máme dítě, takže musíme to určitě ještě naplánovat dohromady, takže určitě vyrazíme.
1: Každopádně věřím tomu, že cestovní balíček se určitě bude hodit, no a hlavně Péťo, nezapomeň na to pojištění.
2: Určitě.
1: Tak jo, já moc gratuluju, užij si dovolenou, měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Tak to byla Péťa, takhle jednoduchý to bylo. A my dneska budeme mít ještě další soutěž, ale ta se bude týkat hudby a lístku. Takže poslouchejte naše vysílání a jakmile uslyšíte písničku od Youngblooda, tak opět volejte a když se dovoláte mě do studia, tak můžete vyhrát. Tohle je Evropa 2.
0: Hudební novinka Evropy 2.

0: Alesso a Zara Larsson Words a vy i po 8 hodině posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a teď jsou tady zprávy s Káťou Podraskou. Krásné dobré ráno. Na severní polokouli dnes začíná astronomické léto. Lidé si tak mohou užít nejdelší den v roce. Dny se pak budou zkracovat až do zimního slunovratu. Hasiči včera v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Večer hasičům přibylo zásahů hlavně v Praze východ, především v Říčanech a okolí. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Fotbalisté Ekvádoru a Curaca se rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: V tuhle chvíli se hlavními tahy jede plynule a bez komplikací. Pozor si snad dejte jenom na porouchaný autobus, který částečně blokuje provoz na D1 na kilometru 257 ve směru na Brno. No a pozor taky na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Na 17. kilometru stojí nepojízdné osobní auto.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Neděle dnes bude jasná až polojasná, teď po ránu zejména v Čechách se lokálně tvoří mlhy. Během dne čekáme místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
2: Já jsem jenom chtěla říct mlha přede mnou, mlha za mnou, ale tady dobrý v Praze.
0: Neže jo?
2: No, tak doufám, že všude bude dobrý a mlha zmizí. A my pokračujeme samými hvězdnými jmény Bibi Rexa, David Guetta, Harry Styles a nebo Ray Dalton na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky na Evropě 2. Tohle byla Bibi Rexa a David Guetta, Sad Girls. A já vám řeknu, které girls jsou ty sad. To jsou ty, které nemají kamarádky. A to by se třeba kravám nestalo. A teď tím nenabádám, abyste říkali, že vaše kamarádky jsou krávy. Ale protože krávy mají nejlepší kámošky a když je nevidí, tak jsou potom smutné a mají stres. A není to jediná zajímavost o kravách, kterou vám dneska chci říct. Třeba taky to, že těhotenství krávy trvá zhruba stejně jako těhotenství ženy. A podobně jako lidský otisk prstů, tak krávy mají zase unikátní čeníšek. Jo, že ten jejich čumáček, ňufáček je jedinečný. Neexistují dvě krávy se stejným čeníškem. Telátka jsou velice šikovná, protože se dokážou na nohy postavit už za 30 až 60 minut po narození. Tak to by se asi dětským telátkům nestalo. Krávy spí zhruba asi jenom 4 hodiny, na druhou stranu zbytek času tráví jezením, přežvikováním a odpočinkem. Myslím, že nemají úplně špatný život. Každá kráva má pro své telátko jedinečné bučení a to telátko ho umí poznat mezi stovkami jiných bučení. Jinak, když jsme u toho přežvikování, tak kdyby vás to zajímalo, tak krávy přežvikují potravu asi 6 až 8 hodin denně. To znamená, že kráva vykoná denně čelistí 40 tisíc pohybů. Jinak telátka se rodí bez vyvinuté imunity, takže je pro ně docela důležité, aby se nechali kojit od té maminky. Už třeba 2 hodiny od toho narození. Prostě hned, chápete. Dospělá kráva vypije za den 50 až 100 litrů vody, ale samozřejmě, když je horko, jako třeba dnes, tak může vypít mnohem víc vody. Krávy komunikují bučením, to asi všichni víte, ale mají různé druhy bučení. Některé bučení jsou k telátku, některé bučení jsou stresové bučení a jiné mají zase takové jako běžné bučení, prostě při takové té běžné bučící komunikaci. No. Za mě jsou teda krávy fantastická zvířata, mohla bych je pozorovat hodiny, ale to, jak mají úzké přátelské vazby, mě nepřestává fascinovat. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla.
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: V Královéhradeckém kraji řeší hasiči a policisté hned dvě nehody ve Žďáru nad Orlicí na Rychnovsku. Se na silnici číslo 36 srazila dvě osobní auta a provoz tam komplikuje překážka na vozovce. Další nehoda dvou aut omezuje dopravu také v Hradci Králové v Pražské Třídě. Na silnici 20 u Sedlce na Českobudějovicku skončilo osobní auto v příkopu. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A komplikace hlásí také dálnice D8 u exitu 18 ve směru na Prahu stojí porouchané náklady. Vozidlo a řidiči musí počítat se zdržením. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Jay-Z a Alicia Keys právě teď na Evropě 2 Empire State of Mind. No a jestli nějaká písnička teď dokonale sedí k tomu, co se právě teď událo ve sportu a nemyslím tím mistrovství světa ve fotbale, tak to byla tahle písnička, protože New York Knicks před pár dny vyhráli svůj první titul NBA od roku 73. Fanoušci čekali 53 let. Pro představu, když byli Knicks naposledy šampiony, nebyl internet, nebyly mobilní telefony a Michael Jordan ještě chodil na základku. A protože v New Yorku se nic nedělá na půl. Město uspořádalo obří ticker tape parade. To je slavná americká tradice, kdy se centrem města sypou z oken kanceláří konfety a papírky. Mimochodem, já miluji konfety. Průvod vedl takzvaným Canyon of Heroes, tedy kanionem hrdinu na Broadway. Fanoušci stáli v ulicích od brzkého rána a podle odhadů dorazili 100 000 až miliony lidí. Já mám normálně husí kůži. No a úplný závěr patřil právě Alicia Keys. Rodilá New Yorkčanka a celoživotní faninka Knicks vystoupila před radnicí a zaspívala Empire State of Mind. Píseň, která se za těch 17 let stala doslova neoficiální hymnou města. A nebyla to jen taková obyčejná koncertní vložka. Hráči zpívali s ní, fanoušci zpívali s ní a vlastně celé město zpívalo s ní. Dokonce se během vystoupení přesunula přímo mezi basketbalisty a slavila společně s nimi. Mám čím dál větší husinu. No, je na tom něco hezkého. Knicks jsou možná nejvíc newyorský tým ze všech. Hrají v Madison Square Garden, mají fanoušky mezi herci, hudebníky, politiky a když se jim po víc než půl století podařilo konečně získat titul, tak oslavu neuzavřel žádný trapný ohňostroj nebo světelná show, ale uzavřela ji žena, která o New Yorku naspívala asi nejslavnější píseň tady toho století. No, takže až budete zase znovu poslouchat Alicia Keys a její New York, tak si představte několik milionů lidí v oranžové a modré, kteří ji zpívají s ní, protože přesně tak vypadal New York tenhle týden. A upřímně, tohle město umí slavit jako málo které město na světě. Ale my na Evropě 2 umíme slavit taky.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyhneme! Už zase!
3: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
4: Jsem rád, že se zase hádají.
2: Moje řeč.
3: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jesse a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
2: To je konec!
3: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
5: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
3: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5 příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got.
7: Just one night all we got. Just one night all we got. Either you're mine or you're not. Make a

0: Na Evropě 2 právě doznívá Ed Sheeran a jeho Bad Habit. Naštěstí my máme Good Habits, neboli dobré návyky, a máme pro vás zprávy, hlavně Káťa Podraská.
1: Krásné dobré ráno. V Česku se dnes slaví Den otců, který připadá na třetí neděli v červnu. Tento svátek vznikl ve Spojených státech díky sonoře Smart Dodové na počest jejího ovdovělého otce, který sám vychoval 6 dětí. Hasiči v souvislosti se včerejšími bouřkami zaznamenali 705 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadené stromy. Island navzdory protestům obnovil lov velryb, uvádějí to zahraniční agentury. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S novým omezením dnes počítejte na jižní spojce u Běchovic. Za exitem staví most a jede se směrem od D11 v protisměru jedním pruhem. Jinak je provoz na dálnicích po celém Česku spíše slabý a nikde se nezdržíte.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Z počátku dnešního dne bude obloha převážně jasná až skoro jasná, během dne pak začne opět přibývat kupovitá oblačnost a podobně jako včera se i dnes místy vyskytnou bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: A protože neděle doslova vybízí k tomu jít na procházku, tak vám řeknu, jaké druhy procházek existují a které jsou ty nejlepší.
2: Evropa 2. Evropa 2.

Posloucháte vysílání Evropy 2 a já vám jenom chci říct, že dnes je 21. červen, což je velice plodný den, mezinárodní den jógy slavíme, den skateboardingu, den květů, evropský den hudby, den hrdosti, den selfie, světový den žiraf nebo mezinárodní den triček.

0: Evropy 2.
1: No a za chvíli uslyšíte jednu z nejznámějších písní 90. To je nejlepší hudební období samozřejmě. A možná je zajímavé, že její autoři vůbec nečekali, že bude tak slavná. Ta písnička vlastně skoro neměla název. Jo, řeče se o skladbě Song 2 od britské kapely Blur. Ten název není žádná velká poezie. Prostě písnička byla druhá v pořadí na albu a to byl pracovní název, prostě jako Song 2, chápete? A už to tak zůstalo. No a když už jsme u těch dvojek, skladba trvá 2 minuty, 2 sekundy, má 2 sloky a 2 refrény. A ještě zajímavější je, že vznikla skoro jako takový vtípek. Blur byli tehdy spojováni s Britpopem a tak si řekli, že schválně nahrají, protože v Americe letěl grunge, tak si řekli, že schválně nahrají krátkou, hlasitou, jednoduchou a trochu přehnanou rockovou pecku. No a jak už to tak bývá, z parodie se stal jejich největší hit. A pokud si říkáte, já neznám tady tu písničku, tak já vám řeknu jenom teda takhle, já bych zpívat neměla, ale myslím, že Blur by měli.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Blur, Song tu, 2 minuty a 2 vteřiny jsou pryč. Jinak ještě jedna zajímavost, ta písnička se nakonec stala jednou z nejhranějších sportovních hymen na světě. Hraje se na stadionech, po gólech, při nástupech týmu a objevila se i ve fotbalové hře FIFA 98. No, přitom kapela vůbec netušila, jaký tenhle jejich vtípek, a teď dělám velmi hlasité úvozovky, jaký tenhle vtípek bude mít krásný život. No, tak tohle byly Blur a my jdeme dál, Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystajlovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: something I want to talk about.
1: Chuck Norris na Evropě 2.
2: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Ostravě v ulici Mostní se srazilo osobní auto s cyklistou. Cyklista utrpěl zranění a na místě zasahují záchranáři i policisté. Na D1 u Nového Jičína na 327. kilometru ve směru na Polsko omezuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením. V Hranicích na Přerovsku se v Bělotinské ulici srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, dopravu ale komplikuje překážka na vozovce. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2. BB Rexa a David Guetta. Tvoje nová muzika.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2 a my se podíváme na procházky, protože co lepšího se dá dělat o víkendu, pokud, nebo i vlastně, když jste na dovolené, tak prostě procházka je za mě základ dne. Navíc každých 1000 kroků nad 2500 kroků denně snižují riziko úmrtí o 12%. A já myslím, že to je docela slušný důvod pro to se projít. Ale co mě překvapilo, tak prý existuje 8 druhů procházek, které vám prodlouží život. Já teda nebudu mluvit o všech, protože tolik času nemáme, ale některé jsem vám vybrala. Třeba procházka vyřeším problém. Pokud jste se zasekli, tak lepší než se snažit vykoukat to třeba z mobilu nebo z počítače, tak je vyrazit ven na procházku, protože chůze prý výrazně zvyšuje kreativní myšlení a tady ten efekt dokonce přetrvá i poté, co si zpátky sednete. Takže podporuje i divergentní a originální myšlení. Mozek zůstává nastartovaný ještě dlouho po skončení procházky. Vidíte to, jaké krásné důsledky ta procházka má a ty důsledky trvají ještě doma. Pak taky důležitá je procházka po obědě a to je zajímavé, protože většina z nás to asi má tak, že když se napapáte, tak byste si nejradši na chvilku bucli takový ten poobědný spánočok, jo, aby a pak se hezky probudíte a jste úplně vyndaní. No, takže když se místo toho půjdete po obědě projít, tak pokud to stihnete do 30 minut po jídle, tak se vám výrazně zlepší kontrola hladiny krevního cukru a taky budete podporovat metabolické zdraví. Dokonce v Itálii, včera jsme se o tom bavili, tak se tady té tradici říká la passeggiata. Jo, v 50-letém sledování měly komunity, které si tento zvyk zachovaly, výrazně nižší výskyt srdečně cévních onemocnění. A já se musím přiznat, že jsem to začala praktikovat, teda samozřejmě ne tady v rádiu, to byste koukali, kdybych se neozvala, ale třeba přes týden, tak se takhle po obědě jdu projít a je to fakt lepší, člověk hezky vytráví a necítí takový ten kámen v bříšku. No a pak tu máme třeba ještě procházku za odměnu. Jo, prostě spojte procházku s něčím, co máte rádi. Třeba si pusťte váš oblíbený podcast nebo si zajděte do oblíbené kavárny. Teorie spojení příjemného s užitečným. Klasika. Dokonce je na to studie a ve studii z roku 2014 lidé, kteří využívali, třeba cvičili o 51% častěji. Takže poslech oblíbeného podcastu a nebo oblíbeného rádia. Jo, myslím, že jsem vám právě naplánovala neděli. Vyražte ven, ale samozřejmě s Evropou 2 v uších.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
2: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegrových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
5: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
8: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
9: Evropa 2. Evropa 2.
10: Hudební novinka.
11: Evropa 2.

0: Bylo 10 hodin a Evropa 2 je stále s vámi. Já máme tady maximum muziky a taky maximum zpráv s Káťou Podraskou. Krásné dopoledne. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který premiér Andrej Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou. Návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Babiš to dnes řekl ve videu na svých sociálních sítích. Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky předat podvodníkům citlivé údaje. V tisícím zápase v historii světových šampionátů podlehli fotbalisté Tuniska 0-4 Japonsku. Po dvou porážkách přišli o šanci na postup, podobně jako Haiti a Turecko. Japonci mají ve skupině F 4 body, stejně jako Nizozemci.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si aktuálně dejte na D7 ve směru z Chomutova do Prahy. Na 58. kilometru leží nebezpečná překážka a v místě se prudce vybočuje. Opatrně taky v Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Lanového na Černý most. Za sjezdem na Štěrboholi je zúžený provoz do jednoho pruhu a zdrží vás to asi na 10 minut.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: V počátku dnešního dne máme převážně jasno až skoro jasno, během dne pak začne přibývat oblačnosti a podobně jako včera se i dnes místy vyskytnou bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje maximum muziky s Katkou Haškovou. A my budeme v následující hodině taky soutěžit o lístky. Poslouchejte bedlivě a jakmile uslyšíte Young Blood, no tak volejte.
1: Evropa 2.

0: Kvíkové tesaři vylezte z mechu.
1: Posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 21. června. No a dneska slavíme Den trpaslíků. Mezinárodní den trpaslíků, který je věnovaný zahradním trpaslíkům, těm keramickým nebo plastovým, prostě co mají červenou čepici nebo i jinou čepici, a hlídají záhonky, skalky a někdy i pověst celé zahrady. Tradice vychází z německého folkloru, protože tady ty trpaslíci byli považováni za ochránce zahrad, polí a pokladů ukrytých pod zemí. Věděli jste, že první trpaslíci se začali vyrábět v Německu už v 19. století? No. A odtud se rozšířili do celé Evropy. Jak se to slaví? Lidé si zdobí zahrady, balkóny, sdílejí jejich fotky, pořádají se soutěže o nejvtipnějšího nebo nejpodivnějšího trpaslíka, někde probíhají dokonce výstavy historických zahradních trpaslíků. Já jsem si samozřejmě nemohla odpustit tady ten podkres z filmu Ať žijí duchové, a taky jsem si nemohla odpustit ten vstup o tomto svátku. Byť se dneska slaví víc věcí, tak pokud máte zahradu, tak prostě, nevím, přineste svému trpaslíčkovi něco dobrýho, no. Prostě i takové zajímavosti můžete slyšet na Evropě 2.
2: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Ano.
4: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
5: Mimontám všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
6: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
5: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
6: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
5: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
4: Mateří douška právě v prodeji.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offside a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
8: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
2: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu. You wanna jump in? I really wanna fly.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: V Drnovicích na Vyškovsku se střetl motorkář s jezdcem na elektrokoloběžce. Nehoda si vyžádala zranění a na místo míří záchranáři i policisté. Na D1 u Brna na 198. kilometru ve směru na Prahu komplikuje provoz odstavené osobní auto. Počítejte se zdržením. V Mostě v Rudolické ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda omezuje dopravu a řidiči musí v místě zpomalit. A pozor také na silnici 20 u Písku na hlavním tahu mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Na vozovce leží předmět, který může ohrozit provoz, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: tak Youngblood dozněl v éteru vysílání Evropy 2 a to znamená jediné, že budeme soutěžit o hned 6 lístků na Bloodfest, což je naprosto ikonický festival a jeho jediná letošní zastávka je v České republice. 27. června vedle něj vystoupí další umělci, odehraje se to v parku 360 v Hradci Králové 27. června, takže už za chvilku. My tady na Evropě 2 soutěžíme o těch lístků asi o 90 a poměrně dlouho, takže je to fakt velký exkluzivní, vlastně naprosto epický a mě by zajímalo, kdo se spolu se svými 5 kamarády tohohle festiáku zúčastní. Halo, halo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo je na druhé straně?
1: Mirek.
0: Mirek, ahoj Mirku, mám pro tebe dobrou zprávu, vyhráváš 6 lístků na Bloodfest. Co na to říkáš?
1: Musím to rozdejchat.
0: Neříkáš nic, ale to nevadí. Já mám dotaz, koho vemeš sebou?
1: Celou partu, všechny kamarády, co znám.
0: Takže bylo vás 6, jo?
1: Bylo nás 5, bude nás 6.
0: No tak super, tak já myslím, že teď budeš docela populární kamarád, takže si to užijte s klukama nebo s holkama, nebo ať už půjdeš s kýmkoliv 27. června a pošli nám nějakou fotku aspoň.
1: Pošlu, děkuju,
0: no,
1: děkuju.
0: Tak, hele, nemáš vůbec záč, bylo to vlastně, bylo to jednoduchý?
1: Ale bylo to.
0: Já myslím, že jestli tohle slyšeli ostatní, kteří se k nám marně snaží dovolat, tak nemají radost. Nicméně,
1: samozřejmě to byl vtip.
0: Nicméně já vám dobrou zprávu, protože my dneska budeme soutěžit ještě o dalších 6 lístků, takže nebudeš jediným dnešním výhercem, ale výhercem budeš určitě.
1: Tak děkuju.
0: Taky, nemáš zač, měj se krásně, ahoj. No a jak jsem řekla, vy bedlivě poslouchejte, jakmile ve vysílání uslyšíte jakýkoliv song od Youngblooda, tak volejte. A pokud budete mít trochu štěstí, jako měl tady Míra, tak vyhrajete taky 6 lístků na exkluzivní Bloodfest. Protože s Evropou 2 máte vždycky něco navíc.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić, Co děti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého zboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
4: Lucia, ale jako prosím nesáňaš, on pak si známý?
3: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.

0: nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Blíží se 11. hodina a tady na Evropě 2 máme pro vás připraveny zprávy, konkrétně Káťa Podrazka. Káťo, pojď na to.
1: Krásné dopoledne. Máme tu další tropický den. Teploty se dnes můžou dostat na 36 stupňů. Před vysokými teplotami platí celý víkend varování. Záchranáři radí pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejnil své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se ke kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Dnes startuje na pražském Edenu 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Zahájení nabídne dynamickou show, nástup 14 krajských výprav sportovců ve věku 12 až 16 let, anebo zapálení olympijského ohně. Očekává se účast necelých 3,5 tisíce mladých sportovců. Soutěžit se bude do 25. června.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S menším zdržením počítejte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Na 34. kilometru pracují silničáři a v místě se tak jezdí pouze jedním pruhem. Pozor se dejte na dálnici D52 z Mikulova do Brna. Na 25. kilometru stojí odstavené osobní auto s karavanem a v místě se tak musí vybočovat.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně jasno až skoro jasno, během dne pak začne opět přibývat oblačnost, no a podobně jako včera se i dnes místy vyskytnou bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Káťa Hašková.
0: Ano, je to tak, možná jste mě nečekali, ale až do 15 hodin tady s vámi ještě budu a podíváme se i na nějaké cestovatelské teorie, když se blíží dovča. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 i v neděli 21. června a doufám, že se těšíte. A říkáte na co? No na cokoliv. Na dovolenou, na Vánoce, nebo třeba na příští středu, protože jdete ven s kámošima. Já jsem totiž objevila jednu teorii, které když se budete držet, tak vám určitě zlepší život a je to teorie těšení. Možná vás to, no já myslím, že vás to nepřekvapí, ale prostě psychologové už několik let upozorňují, že jednou z nejpříjemnějších částí dovolené není samotná dovolená, ale to těšení se na ní. Fakt. Ve chvíli, kdy si koupíte letenku nebo zamluvíte hotel, tak se stane zajímavá věc. Najednou máte v kalendáři něco hezkého, co vás čeká a ten mozek to miluje. Nebo můj mozek rozhodně. Prostě si začnete představovat, jaké to bude. Doufáte, že budete mít hezké počasí, kde budete bydlet, prohlížíte si fotky těch míst. Já se třeba dívám na videa na YouTube od jiných cestovatelů. Samozřejmě Instač mi rovnou začne servírovat. A 100 skrytých míst tady té lokality. Čtete si o restauracích, posíláte kamarádům odkazy na místa, kam se chcete podívat. Řešíte, co si vezmete na sebe. Jo, na to zase doporučuji Pinterest. Kapsulový šatník na 8denní dovolenou v Itálii a máte to. A tak každé takové malé plánování vám prostě udělá radost. Dokonce na to existují výzkumy, které ukazují, že očekávání toho příjemného zážitku dokáže zlepšovat náladu dokonce týdny dopředu. Jinými slovy, dovolená nezačíná na letišti, ale začíná ve chvíli, kdy si řeknete tak, letos pojedeme sem. A možná je to docela dobrá připomínka i pro běžný život, protože samozřejmě bylo by super mít 4x do roka naplánované 3 týdny v Karibiku, ale někdy stačí mít v kalendáři prostě něco, na co se těšíte. Výlet, koncert, návštěvu kamarádů, večeři, cokoliv, protože člověk nepotřebuje jenom dovolenou, ale potřebuje se mít na co těšit. A možná právě proto je plánování dovolené jedna z mála věcí, kdy vám nikdo ani nevyčítá, že třeba koukáte do mobilu, no, protože ono s tím mobilem se samozřejmě plánuje dobře. No. Takže co říct na závěr, jako dovolená vám bude trvat týden nebo dva, záleží, jak moc flexibilní máte práci, ale těšit se na ní můžete klidně půl roku dopředu a já myslím, že to je docela výhodný poměr, takže plánujte a ideálně neustále se na něco těšte, protože váš život bude krásnější. No a teď se můžete těšit na další hity, které vám tady zahrajou, třeba Coldplay nebo Teru.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
12: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi! Mimoní jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
13: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
12: Vesmír. Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
12: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
11: Mateří douška právě v prodeji.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Benešova na 42. kilometru ve směru na Prahu omezuje provoz odstavené osobní auto. Řidiče tady musí počítat se zdržením. U Slavkova u Brna na Vyškovsku skončilo osobní auto v příkopu. Nehoda omezuje provoz na silnici 50 a průjezd místem je komplikovaný. A problémy hlásí také Karlovarsko. Ve Žluticích se srazila dvě osobní auta a nehoda vytvořila překážky, které částečně blokují vozovku a doprava je v místě omezená. Tak jezděte hlavně opatrně a pijte, protože je vedro. Šťastnou cestu s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano Davis.

0: I před 12. hodinou ladíte Evropu 2. Dnes máme 21. června a je to krásné datum, protože mají svátek všichni tatínci. Takže tatínku můj drahý, přeju ti všechno nejlepší k svátku, ale stejně tak i všem ostatním tátům. Zajímavé je, jak tenhle svátek vznikl, protože výjimečně to není kvůli nebo díky obchodníkům, aby se vydělalo, ale za vznikem Dne otců stojí Američanka Sonora Smart Dot, která v roce 1909, to je docela dávno, poslouchala kázání ke dní matek a napadlo jí, a proč nemají svůj den i tátové. Ten důvod je ten, že její otec po smrti manželky vychovával úplně sám 6 dětí, no a Sonora si říkala, že když slavíme maminky, tak bychom měli poděkovat i mužům, kteří zvládli něco podobného. První den otců se konal v roce 1910 ve městě Spokane, jenže trvalo ještě dlouhé desítky let, než se ten svátek rozšířil po celé Americe. Některým mužům to možná může připadat moc sentimentální, jiní si z toho dělají legraci, že je to další příležitost se opít, že? Nicméně oficiálním americkým svátkem se tento den stal v roce 72, kdy ho vyhlásil prezident Richard Nixon. No a možná je to docela příznačné, že den otců se prosazoval mnohem déle než ten den matek, protože jako tátové často bývají takový ti nenápadnější. Na druhou stranu prostě tatínek je tatínek, že jo? A hlavně, já jsem zjistila, že víte, jak poznáte, že jste dospělí? Nebo takhle, ještě jinak to řeknu. Jako děti si myslíme, že táta ví všechno, jo? V pubertě jsme přesvědčeni, že neví vůbec nic, ale pak přijde věk, kdy mu zavoláte a zeptáte se ho, jak odzdušnit topení, co dělat s tím sesklým trávníkem, nebo jak si nám nepůjčí peníze třeba. No, vlastně každopádně zjistí, že možná přece jen něco věděl, i když vy jste byli v té pubertě. Navíc průzkumy ukazují, že většina lidí začne rodičům často rozumět výrazně víc až po 30 a často až ve chvíli, kdy sami řeší hypotéky a problémy života. Takže dnešní den otců možná není jen o tom poděkovat tátům, ale taky přiznat si jednu nepříjemnou věc, že některé věty, kterými jsme před 15-20 lety, kterým jsme se smáli, tak dneska říkáme úplně stejně. No a nejhorší je, že říkáme dobrovolně. Každopádně tátové, tenhle den je váš, všechno nejlepší a my vám tady na Evropě 2 prostě hrajeme k svátku.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyhneme! Už zase!
3: Kovboj Woody, Bas Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
4: Jsem rád, že se zase hádají.
2: Moje řeč.
3: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Bas Raketák, kovbojka Jessie a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
2: To je konec!
3: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
5: Ahoj, jsem žabletka! Pojď si hrát!
3: K pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jakem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Evropa 2.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Girl, i krátce popolední ladíte Evropu 2 a jsou tady zprávy s Káťou Podrazkou. Krásné poledne. Na severní polokouli dnes začíná astronomické léto. Lidé si tak mohou užít nejdelší den v roce. Dny se pak budou zkracovat až do zemního slunovratu. Napříč Evropou se šíří silná vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Francie kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Německo vydalo celostátní varování a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu. Napsala to agentura Reuters. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Fotbalisté Ekvádoru a Curaca se rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: S kolonou v tuhle chvíli počítejte na D1 z Ostravy do Olomouce. Na kilometru 312 se kvůli omezení projíždí pouze jedním pruhem a zdrží vás to asi na 20 minut. D1 pak hlásí zdržení taky ve směru z Prahy do Brna. Na 34. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. Cesta se vám tak protáhne asi o 10 minut.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes máme převážně jasno až skoro jasno, ovšem během dne bude opět přibývat kupovitá oblačnost, no a podobně jako včera, tak i dnes se místy vyskytnou bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Káťa Hašková. No a já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte, a budeme vám k tomu hrát třeba Billy Eilish, Tomase Robina a nebo šábu z jího.
1: Evropa 2.

0: Tak to byla naše novinka od Shabuziho, Born to Die. Já doufám, že dneska ale nikdo neumře. My tady na Evropě 2 nám vám naopak dáme návody, jak přežít ta nesnesitelná vedra, protože všichni jsme se těšili na léto, no a když přišlo, tak je toho léta zase moc, že jo. Ale já s tím souhlasím, já mám teplo ráda, ale nemusí to být takové teplotní skoky, no ale když už je tady máme, tak si s nima můžeme poradit. Když se řekne, co vás nejvíc ochladí, tak za mě je to teda rozhodně bazén, ale můžeme zapracovat i na tom, co jíme a pijeme. Když se řekne jídlo plné vody, tak většina z nás si asi představí meloun, ale meloun není vítěz. Meloun obsahuje sice asi 92% vody, což je hodně, ale třeba i rajčata, cuketa, celer nebo okurka mají vody víc a úplně na špici bývají různé druhy salátu, třeba ledový salát tvoří až z 96% voda. Jinými slovy, kilo salátu obsahuje skoro litr vody. Zároveň vysvětluje, proč máte po salátu pocit, že jste jedli a za hodinu máte zase pocit, že jste nejedli. Odborníci připomínají, že část tekutin nepřijímáme pitím, ale právě jídlem. A v horkých dnech proto není náhoda, že máme větší chuť třeba na ovoce, zeleninu nebo lehčí pokrmy. Zajímavý pohled na to má i čínská medicína. Ta doporučuje ve vedrech takzvané ochlazující potraviny. Mezi ně patří právě zmiňovaný meloun nebo třeba jahody, hrušky, tofu nebo máta. Naopak radí ubrat smažená jídla, velké porce červeného masa, alkohol a taky hodně pálivé pokrmy. No a teď takový malý paradox, ale mnozí z vás to určitě ví, že je super dát si v horku teplý čaj. Protože to třeba hodně pijí lidé v pouštích, v arabských zemích i některé asijské kultury a ten důvod je jednoduchý. Teplý nápoj podpoří pocení a odpařování potu pak tělo ochlazuje. Naopak pálivá jídla, ta sice možná rozjedou pocení, ale zároveň ten organismus více zahřívají a zatěžují. Takže pokud chcete jednoduchý návod pro dnešní den, není to vůbec složité, hodně pít, ideálně vodu, dát si k obědu něco lehkého, přidat ovoce a zeleninu s vysokým podílem vody. No a prostě, když si budete vybírat mezi miskou jahod a talířem extra pálivých kuřecích křídel s extra chili, tak tělo vám samozřejmě asi spíš poděkuje za ty jahody. No a ještě můžete machrovat, až vám někdo bude tvrdit, že meloun obsahuje nejvíc vody, tak ne. Králem je salát. Obyčejný salát. No, takže i tak můžete strávit dnešní den dobrým jídlem, dobrým pitím a ideálně u vody a s Evropou 2.
1: Každou středu večer se na Evropě

0: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
5: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. 2 kufry, 2 batohy, 2 powerbanky, 2 bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
0: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
7: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.
10: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: dvě, kde to stojí.
1: V Mladošovicích na Českobudějovicku zasahují složky integrovaného záchranného systému u nehody osobního auta a cyklisty. Na místě jsou hlášeni lidé na vozovce a doprava je omezená. Další nehoda se zraněním komplikuje provoz v Opavě. V Janské ulici se střetlo osobní auto s jezdcem na koloběžce. Policisté nehodu vyšetřují a na místě pracují záchranáři. No a na D1 u Benešova na 59. kilometru ve směru na Prahu omezuje provoz odstavené osobní auto. Řidiči i tady musí počítat se zdržením. Šťastnou cestu a hlavně opatrně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: To byl Krištof a Dominika Láďa na Evropě 2 a jejich půlnoční hřích, ale do půlnoci daleko. Na druhou stranu máme krátce po obědě, takže určitě trávíte. A chtělo by to si říct, že dneska se slaví Mezinárodní den selfie. Jupí. Pokud máte pocit, že si lidé fotí sami sebe pořád, tak nemáte halucinace. Podle odhadů vzniká na světě kolem 93 milionů selfie denně. To znamená víc než 1000 selfie každou sekundu. Od začátku éry chytrých telefonů si prý lidstvo pořídilo už přes 1,5 bilionů selfie a asi 82% lidí na světě si alespoň jednou selfie udělalo. Většina z nich schválně, myslím, že generace našich rodičů omylem, ale to není podstatné. Teď přijde ta zajímavější část. Vědci už několik let zkoumají i takzvané killfie, což jsou selfie pořízená na tak nebezpečných místech, že kvůli nim lidé přijdou o život. Ano, opravdu existuje vědecký obor, který zkoumá smrtelné selfie a ano, opravdu existují lidé, kteří zemřou kvůli tomu, aby měli co nejzajímavější fotku. Podle studií zemřeli po světě už stovky lidí při pokusu vyfotit si dokonalou fotku, nejčastěji při pádu z výšky, u vody nebo v blízkosti vlaků. A teď moje oblíbená statistika. V některých letech zemřelo při pořizování selfie víc lidí než při útoku žraloka. To je super zpráva pro žraloky a ti si za většinu těchto úmrtí vůbec nemohli. A ještě jedna věc. Psychologové tvrdí, že původně mělo selfie zachytit okamžik nebo vzpomínku. Jenže samozřejmě sociální sítě z nich z toho selfie postupně udělali něco trochu jiného. No takže dnes na den selfie vám přeju jediné. Ať vás při focení napadne otázka. Chci si tenhle okamžik zapamatovat nebo jenom potřebuju, aby to viděli ostatní? A hlavně prosím vás, pokud stojíte na útesu nebo na střeše mrakodrapu nebo na kolejích, tak ten telefon radši schovejte, protože nejlepší selfie je pořád to, po kterém se člověk vrátí domů. Tak a tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
4: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
5: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
1: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Mama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
1: Skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Fireball!
8: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: FIFA World Cup songem pro rok 2026 jsme překonali 13. hodinu a jsou tady zprávy s Káťou Podrazkou. Krásné odpoledne. V Česku se dnes slaví Den otců, který připadá na třetí neděli v červnu. Tento svátek vznikl ve Spojených státech, a to díky sonoře Smart Dodové na počest jejího ovdovělého otce, který sám vychoval 6 dětí. Island navzdory protestům obnovil lov velryb. Uvádějí to zahraniční agentury. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochranců zvířat nadále povolují komerční lov velryb. České volejbalistky v Lize národů udolaly Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva mečboly. Pátou sadu Češky získaly 15-10. Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsali první vítězství. Celkově čtvrté z 8 letošních zápasů v elitní soutěži. A ještě jedna čerstvá aktualita. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo v domácí velké ceně České republiky. V Brně v Moto 2 závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortola.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: S kolonou stále počítejte na D1 ve směru z Ostravy do Olomouce. Na kilometru 312 se kvůli omezení projíždí pouze jedním pruhem a zdrží vás to asi na 20 minut. S časem navíc pak počítejte taky na silnici číslo 3 z Benešova do Prahy. Kolona před Mračí je asi na 10 minut.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes máme převážně jasno až skoro jasno, během dne pak začne opět přibývat oblačnost, podobně jako včera se i místy dočkáme bouřek, no a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková. A na Evropě 2 pokračuju nejenom já, ale i maximum muziky. Mám pro vás Imagine Dragons, Jordana Hadže nebo třeba Sombra, Evu Drobnou.

0: Víte, Evropu 2, tohle byl hit The Silver Spoons a Aiko Medúza a máme tady přátelství. Ano, asi se shodneme na tom, že jedna z nejdůležitějších věcí na světě je přátelství. Ale přátelství po 30 má svá pravidla. Nikdo je sice nikdy nesepsal, nikdo je nikdy neodsouhlasil, ale všichni je tak nějak dodržujeme. Třeba to, že když kamarád odpoví na zprávu za 3 dny, není to urážka, je to prostě pracovní týden. Po 30 už totiž nikdo nepředpokládá, že ho ignorujete. Už si nemyslíme, že nás přátelé ghostují. Předpokládá se, že někde prací, nákupem, praním, doktorem a snahou nezbláznit se prostě nestíhá. Další pravidlo, domluvit setkání 4 dospělých lidí je logisticky náročnější než přistání na měsíci. Když vám někdo napíše, co za 3 týdny, už to nepůsobí divně, naopak máte pocit, že je to vlastně docela flexibilní. A pak je to moje oblíbené pravidlo, když kamarád na poslední chvíli zruší večerní plán, tak člověk cítí 2 emoce zároveň, zklamání a obrovskou úlevu, protože se na něj těšil, ale taky, že se těšil, že si doma vezme tepláky a prostě půjde spinkat, no. Já myslím, že bych těch důvodů našla ještě víc, ale pokud máte kamarády, kteří se s váma baví i takhle po 30, tak gratuluju. Prostě není nic lepšího. A podle mě možná jsou tahle ta přátelství pevnější než ta, co jsme měli za mlada. Stejně jako vaše přátelství s Evropou 2, to je prostě nejpevnější.
1: A neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: talk about.
1: Chuck Norris na Evropě 2.
2: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Znojemsku došlo k vážnější nehodě na silnici 361. Motorkář tam skončil po havárii v příkopu a utrpěl zranění. Na místě zasahují záchranáři i policisté. Další komplikace hlásí Královéhradecký kraj. U Šárovcovy Lhoty na Jičínsku se srazila dvě osobní auta a silnice je podle policie momentálně neprůjezdná. Na D1 u Ostravy na 346. kilometru ve směru na Polsko omezuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a u Bezdězu na Českolipsku vyšetřují policisté nehodu dvou osobních aut. Událost se obešla bez zranění, provoz ale v místě omezuje překážka na vozovce. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tohle byly Maroon 5 a jejich Heroin tady u nás na Evropě 2. A my se teď podíváme na to, jak se můžete stát internetovou hvězdou nebo instagramovou a ještě ke všemu virální. Tak, představte si, že jste účetní v důchodu. Ale nespíváte, netančíte, nevaříte, neukazujete luxusní auta a přesto během jednoho týdne získáte přes 1 000 000 sledujících. Tak přesně tohle se teď stalo muži, který si říká Kumar. Na internetu se objevil krátký klip. Starší pán se v něm představuje jako účetní v důchodu a oznámí, že se chce stát nejslavnějším účetním influencerem na světě. Pak jsou takové dramatické záběry, epická hudba, frajerské fotky a pak jeho manželka, která diváky prosí, aby jejího muže sledovali. No a internet se do toho muže zamiloval, ale potom přišel zvrat. Ukázalo se, že možná vůbec nejde o náhodný virál. Podle všeho je totiž tady milý Kumar součástí promyšlené marketingové strategie, dalo by se říct experimentu, který má ukázat, jak se dá z úplně neznámého člověka vytvořit internetová hvězda doslova přes noc. A právě to je na tom to nejzajímavější. Protože Kumar vlastně není slavný, protože je účetní. Ani protože by dělal něco mimořádného, lidi evidentně fascinovalo něco úplně jiného, a sice ten kontrast. Protože Instagram nebo internet je plný mladých influencerů, kteří se snaží vypadat dokonale. A najednou přijde sympatický důchodce, který působí, jakoby omylem zapnul mobil, jo, jakoby omylem zabloudil prostě do traileru na novou bondovku a všichni si řeknou, počkej, cože? A kliknou. A možná je to připomínka, že v době, kdy se všichni snaží být jako zajímaví, někdy nejvíc zaujme někdo, kdo vypadá úplně obyčejně. No, jako takhle. Slíbila jsem vám návod, vím, že to návod není, ale je to minimálně minimálně zajímavá věc k zamyšlení. No a jestli vás zajímá, jak se dnes stane virál, tak prostě odpověď je možná jednoduchá. Nemusíte být nejlepší, nemusíte být nejkrásnější, ale musíte být jiní. No a Kumar, tak ten se rozhodl být nejslavnějším účetním v důchodu na internetu a zatím mu to evidentně vychází. Nebo občas možná stačilo být účetní, protože je fajn mít peníze v pořádku, ale to už je zamyšlení do úplně nějakého jiného vstupu a evidentně na úplně jiné rádio, než je Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
4: Evropa 2. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Yesterday, today, tomorrow, bere a na Evropě 2 jsme překonali 14. hodinu, no a to znamená, že jsou tady další zprávy s Katkou Podraskou.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který premiér Andrej Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou. Návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Babiš to dnes řekl ve videu na svých sociálních sítích. Hasiči v souvislosti se včerejšími bouřkami zaznamenali 705 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. V tisícím zápase v historii světových šampionátů podlehli fotbalisté Tuniska 0-4 Japonsku. Po dvou porážkách přišli o šanci na postup, podobně jako Haiti a Turecko. Japonci mají ve skupině F 4 body stejně jako Nizozemci.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S časem navíc počítejte na D1 mezi 315. a 314. kilometrem ve směru na Brno. Pracují tady silničáři, tak zpomalte. No a odstavené auto pak máme hlášené na D7 na 17. kilometru ve směru na Prahu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci, na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší než včera. Odpoledne naměříme 28 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: A my společně vstupujeme do mé poslední hodinky tady dneska na Evropě 2 a já jsem vám ještě slíbila soutěž, takže budeme soutěžit s Youngbloodem.
2: Evropa 2.
3: There's a place in this old town.

0: V éteru Evropy 2 nám dohráli Youngblood a jeho Suburban Requiem, což znamená, že budeme hrát o lístky, jak jsem vám slíbila. Mám tady 6 lístků na exkluzivní, naprosto ikonický festival Bloodfest. Tady v Česku je jediná letošní zastávka a já se ptám, koho mám na drátě?
1: Dobrý den, tady Romana.
0: Ahoj Romčo, tady Katka, vyhrává 6 lístků na Bloodfest, co na to říkáš?
1: Naprosto neuvěřitelný, super.
0: Moc gratuluju. Chci se zeptat, jak daleko to budeš mít do parku 360 v Hradci Králové?
1: Od Tábora hodinu a půl.
0: Jo, tak to je pohoda, že jo?
1: Určitě.
0: Chci se zeptat, kromě samotného Youngblooda, tam budou ještě další umělci, jako třeba Biffy Clyro, Primal Scream, Palaya Royale, nebo česká zpěvačka Pam Rabbit. Na koho se těšíš nejvíc?
1: No, asi Youngblood, potom Palaya Royale taky a Primal Scream.
0: No tak super. Já ti přeju, abyste si to užili s celou partou a ještě jednou gratuluju.
1: Super. Děkuji vám moc.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji.
0: A děkujeme, to rádi slyšíme. Ahoj. No, tak vidíte, ještě jsem z toho tady získala pochvalu. Nicméně, připomínám všem i těm, kdo nevyhráli, že její Bloodfest se uskuteční 27. června, tady v parku 360 v Hradci Králové. Evropa 2 je exkluzivním partnerem a my vlastně máme tady už 12 dní, hrajeme o asi 90 lístků. Já myslím, že až dorazí kolega Kuba Štěpán, tak i s ním budete moct vyhrát 6 lístků. Takže poslouchejte bedlivě a jakmile v éteru zazní jakákoliv písnička od Youngblooda, tak volejte a možná i vy vyhrajete 6 lístků na Bloodfest. No a my jdeme dál a Evropa 2 pokračuje v maximum muziky.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take
4: you. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
5: Ahoj, tady Tate McRae, Paslo Cash v Evropu 2.
2: Evropa 2.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
13: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
14: Mimon tam všude, kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
13: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
14: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
13: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
14: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
13: Mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: dvě, kde to stojí.
1: Problém hlásí dálnice D5. Na druhém kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov se pohybují lidé u vozovky. Řidiči by měli být mimořádně pozorní. U Bezvěrova na Plzeňsku na silnici 20 blokuje provoz nehoda osobního a nákladního auta. Podle policie se událost obešla bez zranění, doprava je ale omezená. A komplikace čekají také u Jičína na silnici 16. Poblíž sjezdu na Popovice zůstalo stát porouchané vozidlo a komunikace je tam neprůjezdná. Policisté počítají se zdržením až kolem 1 hodiny. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu, no a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Antoni Herbega, Brand na Evropě 2, Andrej Orskin, ale teď už tady bude za chvíli pod kůží někdo úplně jiný, protože Kuba Štěpán dorazil a já tě vítám, Kubí, ahoj.
1: Sám pod tu kůži zažeru, nazdár.
0: Hele, popřál si tatínkovi dneska?
1: Nepopřál, my jsme spolu ještě nemluvili. Ale my máme tradici, že vždycky v neděli po vysílání po 18. hodině volám domů. To je jako, naopak, když by k tomu nedošlo, k tomu hovoru, tak už se automaticky spouští jako takový ten vnitřní alarm, hele, co se děje?
0: Co se děje? Žije ten náš Kubíček, jako...
1: Ale je to oboustranný.
0: To je hezký, to je fakt hezký. Já jsem teda to dneska pojala tak, že protože je to vlastně první den otců, kdy takhle vysílám, že jsem to tátovi dala do toho éteru. Škoda, že to neslyšel.
1: Na druhou stranu, myslíš si, že je to spíš jako něco novodobího? Protože den matek se slaví samozřejmě jako od nepaměti, jo? Ale myslím si, že v poslední době ten den otců se snaží jako vecpat, aby ta rovnováha v rámci té rovnoprávnosti, aby to nějak bylo, ale nejsem si jako úplně jistý, že by třeba jako výlohy byly plný, kupte tatínkovi, nevím, co se kupuje maminkám, že jo, tak vždycky bomboniéra, kytka, jak máš všude takovou tu záplavu, až je to kolikrát nechutný. Tak u těch otců jsem si to nevšiml, že by.
0: Ale já si myslím, že zaprvé takhle, jsou dvě věci k tomu mám. Za prvý, to začalo už někdy v roce 1909, já jsem si to dneska nastudovala, protože nějaká holka, kterou vychoval táta spolu s jejími pěti sourozenci jako sám, tak si říkala, když je den matek, tak by měl být den otců. A za druhé, myslím si, že ten důvod, proč nejsou výlohy plné věcí, je, protože by si to ti otcové museli koupit sami. Protože táta živitel, chápeš?
1: A to je ta krutá pravda.
0: A to je ta rovnoprávnost.
1: To je ta rovnoprávnost, ano.
0: No. Tak ty sice nejseš táta, ale máš pejska, tak všechno nejlepší, tatínku.
1: Děkuju. Se úplně tady vždycky dojímám, jako my máme ten trénink, my se to učíme, my se psychicky připravujeme na to, až to přijde. A ty budeš jedna z prvních, která se to samozřejmě dozví.
0: Já doufám, že ti ten tvůj dogo vyrobil aspoň nějaké přáníčko, až přijdeš domů, tak to oslavíte.
1: Nějakýho bobana.
0: Evropa 2, ahoj.
2: Evropa 2, action, novinky v kinech.
3: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co děti holka přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého sboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
4: Lucia, alko prosím nesáňa, šampak si známi?
3: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Welcome to Saint-Tropez.

0: Posloucháte Evropu 2. Taky v 15 hodin má pro nás připravené nové zprávy Káťa Podraská.
1: Krásné odpoledne. Radnice v Adamově na Blanensku varovala své občany na sociálních sítích před zvýšeným výskytem zmií. V krátké době je to druhá podobná výzva v oblasti. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, kde se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmií. Radnice vyzvaly občany, aby dohlédli na děti při pobytu v přírodě a také na své psy. Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky předat podvodníkům citlivé údaje. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se ke kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor se dejte na D35 ve směru na Olomouc mezi 132. a 133. kilometrem. Probíhají tady práce na silnici a pravým pruhem tady neprojedete. Opatrně pak jeďte taky na D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu, kde máme hlášený odstavený nákladák.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší než včera. Odpoledne naměříme 28 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Kuba Štěpán.
0: Zdravím vás, ahoj. Radění mladé generace se možná mění. Po letech her a čekání na zprávu se začíná řešit něco mnohem důležitějšího. Co konkrétně? No, starší ročníky budou vědět přesně. Podrobnosti řeknu za chvíli. Tady u nás na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Maximum 3 Musik.
1: My favorite.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Maximum muziky. Evropa 2. My favorite.

0: Vždyť máte nedělní Evropu 2. V poslední době se mluví o tom, že mladá generace víc odmítá náhodné známosti a hledá spíš smysluplnější propojení. Méně her, méně povrchnosti, méně vztahu na jednu zprávu a víc snahy najít někoho, s kým je člověku opravdu dobře. Nejspíš je to reakce na dobu, kdy máme kontaktouplný telefon, ale opravdové blízkosti. Neříkám, že to platí vždycky, ale té blízkosti bývá míň než dřív. Psát si můžete s kýmkoliv, posílat fotky taky, ale najít někoho, kdo si vás všimne i ve chvíli, kdy nejste zrovna v nejlepší náladě, to už je jiná disciplína. Mladí lidé podle nově zveřejněného bádání víc řeší, jestli vztah dává smysl, jestli je v něm důvěra, klid a normální komunikace. Což zní skoro revolučně, hlavně v době, kdy se některé vztahy rozpadají rychleji než telefon po pádu na dlažbu. Ale možná je to ve výsledku dobrá zpráva. Po letech, kdy se řešilo zejména, kdo komu odepsal za jak dlouho, se očividně zase vrací stará osvědčená otázka, je mi s tím člověkem fakt hezky? A ne, proč mi dal jenom palec nahoru? Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera sám už jemá na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
5: jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabudl. Klíče vítě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
16: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
17: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
18: Žádná kouzla?
17: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: Mimone!
1: Daj fuku!
0: Zahraj si na Európie 2 o Eňo Ňuňo Mimoňáckej merč a o lístky do kina!
2: Perfektní!
0: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Európou 2.

0: kde to stojí.
1: Jdeme zkontrolovat na R2 provoz. V 15.38 D1 vázne na trase z Brna do Prahy od 41. kilometru v okolí Divišova až ke Šmejkalce. Budete popojíždět díky silnějšímu provozu 20 minut. D1 zpomaluje taky na průtahu Brnem směrem do Ostravy. U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 došlo k nehodě dvou aut. Čekejte 5 až 10 minut navíc. Silnice tři vás pozdrží od Tábora do Prahy krátce u Olbramovic i v okolí Benešova. V Ostravě došlo k nehodě autobusu s osobním vozem v Opavské ulici a komplikace jsou i v Praze. Kolonu na 10 minut čekejte v Legerově ulici směrem k muzeu. U křižovatky s Rumunskou ulicí došlo k dopravní nehodě a hlásíte i kolizi dvou aut v Černokostelecké ulici, a to na trase z Europarku k Průmyslové. Díky Andy za info. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Vašek, máte Evropu 2. Dnešním dnem oficiálně startuje léto. Prázdniny samozřejmě klepou na dveře. Pojďme si dát rychlou summer jízdu posledními roky, co bylo naší neodmyslitelnou součástí v rámci muziky. Tak v roce 2020 TikTok ukázal, že dokáže udělat hit i z písničky, kterou pak znají i lidé, co TikTok samozřejmě vůbec nepoužívají. Jason Derulo a single Savage Love. Později přišel refrén, který se chytil okamžitě, a i když měl trochu temnější náladu, léto ho vzalo za své. Bad Habits a Ed Sheeran. Rok 2022 nebyl o typické plážovce, ale o melodii, která se nedala setřást v podání Harryho Stylese. V roce 2023 se všechno zbarvilo do růžová a disco pop dostal nový důvod existovat. Dua Lipa single Dance the Night. Pak přišel rok 2024, lehké, drze, slunečné a návykové jak třetí kafe, které už rozhodně nebylo potřeba, a to v podání Sabriny Carpenter. Rok 2025 ukázal, že letní hit nemusí jenom tančit. Někdy prostě sedí u okna, kouká do dálky a má čísla jak blázen. Loni bodoval Alex Warren. Letní song roku 2026 zatím neznáme, ale až přijde, poznáme ho jednoduše. Nejdřív ho budeme milovat, pak ho budeme nesnášet a v září nám bude chybět.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Biggie Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak...
6: jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
10: Evropa 2.
11: Evropa 2.
12: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: come back to the blog era one time.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: 16.02 je aktuální čas, posloucháte víkendovou Evropu 2 a čerstvé zprávy, připravila Káťa Podrazka.
1: Krásné odpoledne. Na severní polokouli dnes začalo astronomické léto. Lidé si tak mohou užít nejdelší den v roce. Dny se pak budou zkracovat až do zimního slunovratu. Hasiči včera v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Večer hasičům přibylo zásahů hlavně v Praze východ, především v Říčanech a okolí. Island navzdory protestům obnovil lov velryb. Uvádějí to zahraniční agentury. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na D1 mezi 315. a 314. kilometrem ve směru na Brno. Pracují tady silničáři, tak zpomalte. No a odstavené auto pak máme hlášené na D7 na 17. kilometru ve směru na Prahu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Pojďme rovnou na zítřejší počasí, kdy bude jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i silné, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 32 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Letouš dneska nemusí být jenom zmrzlina, slunce a pohoda u vody. Čím dál častěji přidají bouřku, slivák a kroupy jako bonusový program. Tak schválně, co si myslíte, jakým způsobem nás to ovlivňuje? Budete se hodně divit. I o tom bude řeč.

0: Společnost vám stále dělá Evropa 2. Leto už dávno není jenom modrá obloha, zmrzlina a například lehké opálení. V Evropě i v části východní Asie teď přibývá prudkých bouřek, přívalových dešťů a krup, které velikostí připomínají golfové míčky. Letní den v posledních letech umí začít úplně nevinně. Ráno slunce, odpoledne 30 stupňů, člověk plánuje koupání, že jo, grilování a večer už sleduje radar počasí soustředěněji než vlastní účet před výplatou. Během pár hodin se samozřejmě z idylky stane koncert pro bouřku, vítr a sousedův venkovní nábytek, který se záhadným způsobem rozhodl emigrovat. Počasí je zkrátka čím dál nevyspytatelnější. Vedle opalovacího krému se tak na léto pomalu hodí přibalit i pláštěnku, samozřejmě pevné nervy a základní kurz krizového řízení, protože když to vezmu v rámci posledních hodin, léto má jednu nespornou zvláštní vlastnost. Ráno vás namaže opalovákem a k večeru vám zdarma umyje auto. Bohužel někdy i vytvaruje kapotu. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2. I can do this
1: with my eyes. Evropa 2.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
11: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
8: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
12: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: 2, kde to stojí.
1: V neděli odpoledne sledujeme na Evropě 2 dopravní situaci. Na D1 je silný provoz na průtahu Brnem ve směru z Prahy do Ostravy. Kolona začíná už u Kývalky na 182. kilometru a až nakonec omezení ke kilometru 194 budete popojíždět 20 minut. V opačném směru D1 čekajte zdržení od Divišova na 41. kilometru. K mostu Šmejkalka je zdržení na 15 až 20 minut. Silnice 35 vázne z Mohelnice do Litomyšle v Mohelnickém kopci, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou aut, kolony jsou v obou směrech. V Praze se plní Štěrboholská spojka na trase k Lanovému mostu. Navíc za sjezdem na Běchovice došlo k nehodě dvou aut. Počítejte s 10 minutama navíc. A nehoda dvou aut vás zbrzdí v ulici Kukučínova, kde se srazily dva vozy. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

50 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Tady je vaše Evropa 2, která vám drží flek na Bloodfestu, který se uskuteční příští sobotu 27. června v Hradeckém parku 360. Za festivalem stojí britský zpěvák a držitel Grammy Youngblood. A letos bude opravdu výjimečný, protože jeho jediná zastávka na světě se odehraje právě u nás. Logicky hlavní hvězdou bude samotný Youngblood, který dorazí s dvouhodinovou show. Vedle něj vystoupí například také rockeři ze Skotska Biffy Clyro, legendy Primal Scream, taky Palais Royal a českou stopu v programu například zastoupí Pam Rabbit. Evropa 2 vám na festivalu drží exkluzivně flag. Během 12 dní vám rozdáme 90 vstupenek. Stačí pozorně poslouchat maximum muziky na Evropě 2 a čekat, až zazní cokoliv od Youngblooda. Jak se dívám, telefon vyzvání jako o život. Kdo se dovolal? Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Láďa.
0: Ahoj, Láďo. Co bys rád?
1: Jo, no doufám, že jsem se dovolal jako třetí, protože bych strašně moc rád vyhrál lístky na Bloodfest.
0: Láďo, mám tady 6 vstupenek na Bloodfest. Otázkou zůstává, jestli seš třetí v pořadí.
1: No. A ten?
0: Asi lístky jsou tvoje, gratuluju!
1: Ty ve peska. Ježíš, to je úplně skvělý, to je, že já mám hroznou radost. Já to snažím dovolat už od úterka a fakt nemůžu tomu uvěřit, prostě, že se to povedlo. Jako.
0: Od úterka.
1: Strašnou radost.
0: To je dobrý skóre. Jak se říká, trpělivost růže přináší. Vidíme se na Bloodfestu, máš pár dní na to vymyslet, koho vezmeš sebou. Já ti gratuluju, vydrž mi na lince. Zatím ahoj.
1: Moc děkuji, měj se krásně, ahoj.
0: A vy další si samozřejmě vstupenky na Bloodfest vyhrajte na E2 zase příště. Exkluzivně na Evropě 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Pigi Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigi Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Posloucháte Evropu 2, nový 17. hodina a slovo se bere Káťa Podrazka. Na řadě jsou aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne. V Česku se dnes slaví Den otců, který připadá na třetí neděli v červnu. Tento svátek vznikl ve Spojených státech díky Sonoře Smart Dudové. A to na počest jejího ovdovělého otce, který sám vychoval 6 dětí. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který premiér Andrej Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou. Návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Babiš to dnes řekl ve videu na svých sociálních sítích. Hasiči v souvislosti se včerejšími bouřkami zaznamenali 705 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D35 ve směru na Olomouc mezi 132. a 133. kilometrem. Probíhají tady práce na silnici a pravým pruhem tady neprojedete. Opatrně pak jeďte taky na D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavený náklaďák.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, no a nejvyšší teploty nám vyšplhají na 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Za chvilku zamíří do hudebního Shrapnel Song, který 100% znáte a který nepotřebuje dlouhý vysvětlování. Stačí pár vteřin a energie je zpátky. Co to bude? Počkejte si. Tady je vaše nedělní Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Nadešel čas hrábnout do kytarových strunk. Song 2 od britské kapely Blur vyšel v roce 1997 a stal se jedním z jejich nejznámějších singlů. Původně šlo tak trochu o úlet a nadsázku, prostě udělat krátký a hlučný song, který si hrál s americkým alternativním rockem a měl znít schválně syrovějc. Text není vyloženě příběhový, spíš jde o proud energie a chaosu. V britském singlovém žebříčku se dostal na druhé místo a časem z něj vznikla hymna stadionu, reklam, sportovních sestřihů i všech momentů, kdy je potřeba během 2 minut rozkopnout dveře náladě.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na Maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
11: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: 2, kde to stojí.
1: Jak to vypadá na silnicích v 17.36? Dálnice D1 na trase z Prahy do Ostravy vázne od Ostravačic na 178. kilometru. Po pojíždět budete až do Brna ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, kde končí zúžení. Pro osobní vozidla je zdržení v tuto chvíli na 20 minut. D1 z Brna do Prahy vás zdrží před Šmejkalkou na kilometru 24. Kolona se táhne už od Divišova od 41. kilometru. Počítejte s 20 minutama navíc. Velké komplikace jsou na D4, a to ve směru ze Strakonic do Prahy. Přívalový déšť vyplavil vozovku Příbramy na 41. kilometru. Jezdí se velmi pomalu, buďte tady opravdu opatrní. Postojíte se i na silnici 3 z Tábora do Prahy. Fronty se nárazově tvoří u Olbramovic, v okolí Benešova i u Senohrad před nájezdem na dálnici. Celkem je zdržení na 35 minut. Z Písku hlásíte propadlou vozovku pod viaduktem v ulici Nádražní. Díky Moniko za zprávu. V Praze je plná Štěrboholská spojka směrem k Klanovému mostu. Více aut hlásíte i z Legerovy ulice na trase do centra. A zpomaluje příjezd do Prahy po D10 od Mladé Boleslavy. I tady čekejte menší zdržení, tak jezděte opatrně a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dneskou neděli posloucháte Evropu 2. V dospělosti nekončí jen partnerské vztahy, ale někdy i přátelství a často úplně nenápadně. Žádná hádka, nekoná se žádný drama, jenom dřív každodenní zprávy a pak najednou zjistíte, že poslední musíme se někdy vidět, má už skoro výročí. Jasně, přijde práce, přijdou děti, stěhování, únava, prostě život a z pravidelných setkání zůstanou v tom lepším případě jen lajky na fotkách, jenže vidět, že někdo u moře, není to též jako mít komu zavolat, když vám zrovna není do zpěvu. Možná stačí opravdu málo napsat, zavolat, vytáhnout někoho na kafe, protože přátelství se v dospělosti často nerozpadne, jak už jsem říkal, hádkou, ale větou dáme něco příští týden a pak najednou zjistíte, že ten příští týden byl v roce 2019. Tak to jen tak něco málo na zamyšlenou. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Vyhneme už zase.
3: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
4: Jsem rád, že se zase hádají.
2: Moje řeč.
3: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jessie a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
2: To je konec!
3: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
5: Aha, jsem žabletka. Pojď si hrát.
3: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
7: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegerových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
14: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
15: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
16: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Ladíte Evropu 2 a co je kde nového ví Káťa Podraská. Na řadě jsou nové zprávy.
1: Krásný podvečer. Radnice v Adamově na Blanensku varovala své občany na sociálních sítích před zvýšeným výskytem zmií. V krátké době je to už druhá podobná výzva v oblasti. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, kde se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmií. Radnice vyzvaly občany, aby dohlédli na děti při pobytu v přírodě a také na své psy. Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky přidat podvodníkům citlivé údaje. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejnil své daňové přiznání. Podle zdrojů BBC se ke kroku odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na D1 mezi 315. a 314. kilometrem ve směru na Brno. Pracují tady silničáři, tak raději zpomalte. Odstavené auto pak máme hlášené na D7 na 17. kilometru ve směru na Prahu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne pak čekáme přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Zase dneska začínám fotbalem, hitparádu na Evropě 2. Totiž zaujalo mě, když jsem se dověděl o dvou amerických fanoušcích fotbalu, co vyhráli netradiční, tady to nazvali práci snů. Za sledování všech 104 zápasů letošního mistrovství světa ve fotbale, tak získají pánové 50 tisíc dolarů, neboli milion korun. Nicméně má to pochopitelně háček, musí celou dobu tihle dva muži sedět v prosklené koji v New Yorku na Times Square a tam zase na oblátku je sleduje každý, kdo jde kolem, což na Times Square je asi miliarda lidí. Nebo je to samozřejmě méně než miliarda, ale ona dohromady to klidně miliarda být může, protože nejenom ti lidé, co jdou kolem, tak je mohou sledovat, ale i lidé na sociálních sítích, takže kdyby se to sečetlo, tak určitě miliony lidí a párů očí, tak se na ně prostě dívá. A o co teda jde? Je to propagační akce, jak asi jste se dovtípili, a to americké televize Fox, která chce vyvolat zájem o své placené vysílání z turnaje. Dvojice uspěla v castingu mezi tisícovkami zájemců o to, co Fox nazvala prací, jež se vyskytne jednou za život. Dvojice navíc nemá za úkol se jenom dívat na zápasy, očekává se od ní taky, že bude vytvářet obsah na sociálních sítích a komunikovat s ostatními fotbalovými příznivci. Takže vlastně se otvírá to už mnohokrát propírané a probírané téma, že fotbal je v Americe nebo v Severní Americe, v USA, tak je to sport, který není teda úplně na okraji zájmu, ale prostě není to sport číslo jedna jako ve zbytku světa, takže vlastně je to i způsob, jak právě k fotbalu, neboli sokru, jak se nazývá fotbal ve Spojených státech, tak jak přilákat právě americké diváky. No tak, kdybych to měl stočit k tomu, co teď začíná na Evropě 2, to znamená k hitparádě Music Chart, tak já bych vám teď měl spíš naopak platit za to, že na fotbal nekoukáte, protože zrovna to tak vyšlo, že v době čtvrteční premiéry naší hitparády tak hraje česká reprezentace svůj druhý zápas na šampionátu. Čili zdravím spíš nedělní posluchače reprízy. Myslím, že vás je víc. No a pojďme se teda pustit do 24. letošní Music Chart s Bobem Švarcem. Těší mě a hned taky tady nabízím novinku číslo 1. Takže hurá do toho, pojďme se věnovat dvojici Antonín Herbeck a Brandon. Začínáme.
2: Music Chart.

My už jsme začali hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle byla první soutěžní novinka. Od světově znějící dvojice se nebojím klidně říct, protože na jedné straně je český hudební producent a skladatel Antonín Herbeck a na straně druhé americký zpěvák Brandon. Po songu If We s Julie Ross, tak Antonín Herbeck představuje opět takhle česko-americkou spolupráci. Navíc zpěvák Brandon je z Nashvillu, čili jestli jste slyšeli trošku ten nádech country v tom, tak správně jste to rozklíčovali. Je to tak a je to prý klasický vztahový song, ovšem podaný s příjemnou dávkou temné intimity. Text zachycuje moment, kdy někdo říká nenávidím tě, ale přitom vám v noci píše ještě nespíš. Pokud tím pádem máte rádi písně, které nejsou jenom o prvoplánové lásce, ale o té toxické, návykové, neboli já tě chci, i když vím, že bych neměl, tak Under Your Skin by vám měla sednout. Je to prý píseň pro třetí hodinu raní, kdy projíždíte staré zprávy a chcete si někoho připomenout, ale zároveň zapomenout. Tak já připomínám, abyste nezapomněli, že tohle byla novinka číslo 1, Antonín Herbeck a Brandon. A jdeme rovnou na novinku číslo 2 a dá se říct, že pánská jízda pokračuje, protože zase je to muzikant a to Michal Šulte.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Taky jsme si teď poslechli druhou dnešní soutěžní novinku. Německý zpěvák Michael Schulte taky má na svědomí. A nejenom tuhle novinku, tuhle píseň, ale celé nové album vyšlo. Jmenuje se Beautiful Reasons a 16 písní je na tomhle albu. 16 prý tracků plných emocí, hlubokých textů a naděje. S tím, že ale tady ta skladba Love Sick se jmenuje, tak je hlavně takový svižný rádiový single, takže tím pádem se možná trošku vymyká z celé té desky. Ta je prý pro Michala Schulteho velmi osobní, věnoval jí totiž své ženě a dvěma dětem. Mnoho písní tak vzniklo díky jejich společným zážitkům a to potvrzuje, že i na obalu desky tak je fotografie právě z rodinné dovolené v jižní Africe. A Michal Schulte vzkazuje svým fanouškům, užívejte si a važte si i těch nejmenších radostí v životě. Tak to já bych klidně i podtrhl, s tím naprosto souhlasím. No a pojďme si říct, že taková malá radost může být i hlasování v hitparádě Music Chart na Evropě 2, takže klikněte k nám na web a tam, když v tom žebříčku dáte někomu hlas, uvidíte, že z toho budete mít právě takovou malou radost, že jste něco ovlivnili a někoho třeba někam posunuli. Třeba na 20. místo, kterým dneska jako obvykle začínáme a je to teda zároveň, musím říct, i loučení po 7 týdnech a to s kapelou Giant Rooks.

0: Tohle je hitparáda. Hitparáda Music Chart na Evropě 2. Její v podstatě zatím ještě startovní fáze, teprve dvě novinky a dvě místa v žebříčku jsme si dali. Na 20. místě to byly Giant Rooks, loučící se po 7 týdnech, a na místě 19. teď Afrojack, Sia a David Guetta. Čili pořád je toho víc před námi, než za námi. Naprostá většina, dá se říct. Takže i 18. místo za chvilinku a Ale Farben a René Miller. Nicméně bude toho jako vždy více než v uvozovkách jenom žebříček top 20. Pochopitelně tady mám témata další, co mě tak zaujala různě. A je teda fakt, že svět muziky za těch uplynulých pár dní od poslední chart tak ztratil jednu velkou osobnost. A sice zpěváka, který si říkal Oliver Tree, nebo on se tak vlastně částečně jmenoval. A měli jsme ho i tady u nás v hitparádě. A já dokonce jsem se setkal s tím, když se všude psalo o jeho tragickém úmrtí, takže mi někdo říkal, kdo to jako byl, Oliver Tree. Tak jsem dotyčné osobě pustil pár věcí, na kterých se podílel, a hned bylo jasno. Takže Oliver Tree, i toho probereme dál v hitparádě na Evropě 2 a spoustu dalšího. Nenechte si to ujít.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
8: Mimon sem, mimon tam, všude kam se podívám. Jupi! Mimon jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
9: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
8: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
9: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
8: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
10: Mateří douška právě v prodeji.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa 2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
13: Hele, milej divo, na s tím chodí 14 dní a už je to její barán, hele.
12: Užívej si svý oblíbence zas a znova.
14: Tram, tadadá, tram, tadadá.
12: To nejlepší z éteru Evropy 2.
15: To si mal doběře a líku, vi?
12: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa 2.cz.
16: To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Trby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. Čtvrt milionu z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz. Držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
12: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

Já myslím, že jako ukázka stačí. Oliver Tree a Robin Schulz dohromady s touhle skladbou byli úspěšní i v naší chart na Evropě 2. Oliver Tree minulý víkend zemřel při tragické nehodě vrtulníku, respektive dvou vrtulníků, protože došlo ke srážce dvou strojů v Brazílii a v jednom z nich byl právě Oliver Tree, tenhle svérázný umělec s ikonickou ofinou a výrazným líčením. Nicméně bylo toho víc, pochopitelně, než jenom ten jeho výrazný vizuál, výrazná image Oliver Tree. Vlastním celým jménem Oliver Tree Nickel, muž, který střídal žánry i módní styly, tak se narodil 29. června 1993 v kalifornském Santa Cruz a s hudbou prý experimentoval od dětství, takže už ve svých 17 letech vydal první album, tehdy spolupracoval s americkým DJem a zpěvákem, kterého známe jako Skrillex, a poslední album, když teda první takhle záhy vyšlo, tak poslední vlastně nedávno, album Love You Medley, Hate You Badly, tak vyšlo 24. dubna letošního roku a právě během turné k tomuhle albu tak se stala nehoda vrtulníku, při které zahynul. Tohle turné mělo v červenci zavítat i k nám do České republiky, do Prahy. Koncert se měl odehrát v pražském Lucerna Music Baru 13. července jako jeden ze 70 koncertů ve 30 zemích. A teď teda dvě zajímavosti, co podle mě asi málo kdo tušil, a to myslím i mezi těmi, co znali tohohle zpěváka, protože Oliver Tree, tak si myslím, že byl známější spíš svojí tvorbou zatím než jménem, aspoň třeba u nás, takže tohle už jsou úplně perličky navíc. Jednak v květnu 2020 si splnil přání, které označil za svůj životní sen, zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů jako majitel největší koloběžky na světě. Stroj, který údajně sám vyrobil, měřil na výšku 4 metry, takže největší a řekl bych i nejzbytečnější koloběžka na světě, ale rekord pokořen. Oliver Tree z toho měl prý obrovskou radost. No a druhá věc, která se teď hodně probírá, tak Oliver Tree totiž nedlouho před svou smrtí promluvil o tom, co bude s jeho nemalým majetkem, až on tady nebude. Takže kdyby trochu tušil, že se může něco stát, a prozradil teda, že všechny jeho peníze získá jim založená nadace s názvem Umělecké granty doktora Olivera Tree pro dětské talenty, a bude se jednat o to, že vlastně ta nadace bude poskytovat podporu konkrétním talentovaným dětem podle rozhodnutí výboru nadace. Takže originální týpek Oliver Tree, to si člověk skoro říká, čeho všeho bychom se ještě od něj třeba dočkali. Bohužel nedočkáme, už můžeme jenom vzpomínat a případně si pustit to, co tady zbylo po něm. Oliver Tree. Maximum muziky. Music chart.

Music Chart. A mně teď došlo, že vám trošku dlužím pořadí, takže za námi na 17. místě tady Swims a tohle jsou 16. Kygo, Khalid a Griffin.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle bylo 15. místo a Two Colors a jejich loučení po 7 týdnech, což je vlastně úplně jiná situace, než v jaké je Nessa Barrett. Ta je tady ještě relativně krátkou dobu, takže za chvilinku si ji můžeme užít na 14. místě a tipuju, že i za týden tady s námi bude. Teď ale první dnešní future hit, o kterém se dá spolehlivě říct, že tady bude i za týden, protože už to bude soutěžní novinka. Dneska je to novinka mimo soutěž a s ní Collins Obina Shibuze, neboli Shibuzi, takhle ho známe všeobecně, tohle amerického hudebníka, zpěváka, skladatele a hudebního producenta, který se proslavil hlavně spoluprací s Beyoncé na dvou skladbách z jejího studiového alba Cowboy Carter. On sám ale ve stejné době tak vydal svůj vlastní country single A Bar Song Tipsy. Možná si na něj vzpomenete, už proto, že ten opravdu byl úspěšný a tak se umístil na vrcholu spousty žebříčků, včetně hitparády Billboard Hot 100. No a vydal novinku Shibuzi s názvem Born to Die, která je předzvěstí jeho nové desky, čtvrté studiové desky, ta by měla být někdy v průběhu léta a jako teda ochutnávka z tohohle alba právě dnešní první future hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: pojďme si shrnout, co jsme slyšeli před chvilinkou na 13. místě a co nás naopak za chvilinku čeká na místě 12. a 11. Vlastně je to závěr první hodiny dnešní chart, čili už se můžeme těšit na hodinu druhou. Tak 13. místo, před chvilinkou na něm Rasmus a Nico Wilhelm s novinkou z minulého týdne a novinka z minula i za chvíli právě na místě 12. S ní je tady Damiano David. A pak teda už místo 11. a 5. týdne, ale ne úplně velký, z minulého 6. na 11. tak takhle lehounce spadla Charlotte Gott.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Ani to nemusím přiznávat, to se pozná, že jsem taky ovlivněný, já bych se nebál říct, zblblý fotbalovým šílenstvím, takže teď mi do úst leze místo klasického, že jsme v polovině dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, tak leze mi tam, že jsme v poločase, že prostě je tady poločasová přestávka, za námi první poločas, první polovina dnešní chart, která má pořadové číslo 24 v letošním roce, a nebo taky je 687. celkově. A zatím vypadá takto: na 20. místě po 7 týdnech se loučící Giant Rooks, místo 19. Afrojack, Sia a David Guetta, 18. pozice Alefarben, René Miller, na 17. tedy Swims, 16. Kygo, Khalid a Griffin, na 15. pozici taky se loučící po 7 týdnech Two Colors, Nessa Barrett 14. na 13. místě novinka z minula Rasmus a Nico Wilhelm, novinka potom i na místě 12. Damiano David a na místě 11. Charlotte Gott, je to za zároveň i pát týdne z minulého 6. místa na dnešní 11. No a než se vrhneme teda na top 10, tak musíme probrat novinky, jak ty, co jsme slyšeli, novinka číslo 1 Antonín Herbeck a Brandon a novinka číslo 2 Michael Schulte, tak mám tady i novinky další, hned na začátek 2. hodiny a rovnou je tady s novinkou číslo 3 Ariana Grande.
0: Evropa 2 Music Chart.

Přiznám se, že už jsem trošku rezignoval na snahu o správnou výslovnost jména zpěvačky, od níž jsme právě teď v hitparádě Music Chart na Evropě 2 slyšeli dnešní třetí soutěžní novinku. Já vlastně vždycky se toho děsím, když mám o ní mluvit. Ariana Grande, to čteme u nás v Česku a já už jsem si to několikrát hledal. Výslovnost je nějaká v angličtině, jiná zase ve španělštině, tak asi pojďme zůstat u té naší české Ariana Grande. Proč ne? Oni si taky nelámou hlavu s tím, aby správně vyslovili česká jména. Ariana Grande je tady teda s novinkou, která se jmenuje Hate That I Made You Love Me a je to novinka z jejího 8. studiového alba, které by se mělo jmenovat Petal, neboli okvětní lístek v překladu, a mělo by se jednat o tvorbu, která nese evropský šmrnc v sobě. Jsou tam zřejmé evropské vlivy, což je dáno tím, že se právě jak na tomhle tracku, tak celkově na novém albu podíleli Švédové. Švédský skladatel a producent Ilja a jeho krajan Max Martin. No a kdybyste se nechali teda nalákat touhle novou věcí, tak na poslední červencový den se chystá právě premiéra 8. studiového alba Ariany Grande. No a ještě teda po třetí novince si musíme dát čtvrtou soutěžní a s tou je tady taky zpěvačka, ovšem naše domácí Maela.

poslední soutěžní novinka v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2, novinka číslo 4 a s ní česká zpěvačka, ovšem v Londýně žijící, taky producentka, říká se Myla, a přichází s novým singlem, který se jmenuje Crying to God, a ten otvírá prý téma hlubokého až posedlého zamilování a je taky dalším krokem k jejímu albu, které vychází teď v červnu. Novinka Crying to God kombinuje éterické vokály s jemným drum and bass beatem a zachycuje bolest lásky k někomu, kdo působí téměř posvátně a zároveň nebezpečně. Citace: je to ten moment, kdy si myslíš, že už si nad tím, ale pak toho člověka znovu uvidíš a všechno se vrátí, říká Myla. A píseň je součástí alba, které se tematicky pohybuje na hraně reality a vnitřního světa. Projekt otevírá témata lásky, úzkosti, fantazie i obsese a přináší intimní pohled do emocí, které bývají často skryté, ale o to silněji prožívané. Takže kdo máte rádi tenhle styl, tak Myla je tady pro vás a u nás je jako novinka číslo 4 vedena. Tak třeba příště bude v žebříčku a my ho teď jdeme otevřít od 10. místa výše. Je tady top 10 a rovnou teda 10. místo a John Summit a Lavinia.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. 10. místo dnes obsadili John Summit a Lavinia, to už jsme si řekli, ale ještě je potřeba, kdyby náhodou to někdo nepoznal, říct, že na místě 9. teď byly Chinasky a taky, že se jim hezky povedlo poskočit vzhůru, protože jejich novinka ještě před týdnem byla na 17. pozici a dnes na pěkné 9. Takže šplh týdne. No a jinak teda za chvilinku po krátké pauze Avalon Rockstone na místě 8., ale taky, jak jsme zvyklí, dáme si hudební zpátečku. Dnes to bude hudební zpátečka z roku 2014, ovšem tak trošku s přesahem do aktuálního dění na hudební scéně. Takže počkejte si jednak na pokračování, top teď už desítky a taky na hudební zpátečku. Všechno už za chvíli.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle, co pode mnou zní ten hudební podklad, tak jasně signalizuje, že nás čeká hudební zpátečka. Potom taky sedmé místo a Timmy Trumpet a Oux a postupně cesta až na vrchol dnešního žebříčku. Ale pojďme se podívat na žebříček, jak vypadal 19. června 2014. To je právě doba, do které se s hudební zpátečkou vracíme. A dnes mimořádně sáhnu i mezi tehdejší novinky. Tam totiž například jako novinka číslo 3 byla Shakira.

0: Lego.
1: No a takhle nějak to znělo vlastně celou dobu Shakira s obrovským hitem té doby. Samozřejmě jako novinka tady byla jeden týden a pak dalších 7 týdnů v žebříčku v top 20, do které teda té dobové teď vstupují 19. místem. Tam byly možná pro někoho dnes už méně známí Bingo Players.

Podle mě velmi povedená věc od Bingo Players. No a ještě jedna ukázka, pojďme si dát dobové šesté místo a tím si vlastně připomeneme i dobové One Direction.

taky moc pěkný. Nicméně musíme se už v tuhle chvíli věnovat prvnímu místu, takže vítězka to tehdy byla 19. června 2014. A já jsem už naznačoval, že to má trošku přesah i do současnosti. Totiž máme teď čerstvě za sebou povedené, skvělé, spektakulární koncerty Evy Farné. Tak právě Eva Farná a Leporello. To je první místo z toho 19. června před 12 lety. Evropa

Maximálních 7 týdnů vydrželi One Republic v hitparádě Music Chart na Evropě 2 s novinkou Need Your Love, takže teď po těch 7 týdnech jsme se s nimi rozloučili na 6. pozici, jinak za chvilinku pozice 5.

0: Hitparáde Music Chart na Evropě 2 už pomalu budeme rozdělovat medaile. Ta jedna z nich jenom těsně utekla sestavě Car Slippers a Gerald Clark, teď jsme je slyšeli na čtvrtém místě. Nicméně, než se vrhneme na bronz, stříbro a zlato, tak ještě pohled do zahraničí, dnes do zahraničí blízkého, jdeme do Rakouska, do hitparády E-Dry, Austria Top 40 a je tam novinka, která zároveň se hned probojovala na první místo a aby taky ne, když je to novinka od Taylor Swift a ještě navíc souvisí s animovaným filmem Toy Story 5. Skladba se jmenuje I Knew It, I Knew You a je to vlastně první nová hudba Taylor Swift od vydání jeho alba The Life of a Showgirl a zároveň vůbec prý první případ, kdy k legendární sérii Toy Story se přidal nový autor písní a Taylor Swift ještě navíc prozradila, že o napsání skladby pro Toy Story snila už od dětství. Takže vlastně se dá říct, že ten dnešní pohled ven je zároveň splněný sen Taylor Swift.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Kdo poslouchá hitparádu Music Chart na Evropě 2 aspoň trošku pravidelně, tak to teď asi zaznamenal, že na předních pozicích došlo ke změnám. A to já jsem rád, protože pak je to aspoň pestré. A myslím si, že dneska to dopadlo docela očekávatelně a tak, jak to vlastně dopadá i ve světových hitparádách. Nicméně, než vyhlásíme první místo a než si to první místo dáme, tak kompletní výsledky, včetně těch, co vypadly. Po 7 týdnech jsou pryč Elinium a Eli Due a taky Mimi Web. Po týdnu jenom jednom ovšem, tak nás opustil Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. A dokonce jedna novinka nepostoupila, a to novinka v podání dvojice Leony a Kellyum Scott. Tak dnešní novinky musím poznamenat, že mají své jisté, protože z dnešního žebříčku z top 20, tak 4 věci po 7 týdnech jdou pryč a novinky je automaticky nahradí. Novinka číslo 1 Antonín Herbeck a Brandon, novinka číslo 2 Michal Schulte, novinka číslo 3 Ariana Grande a novinka číslo 4 Myla. A budou teda plus minus v téhle společnosti, i když je pravda, že na 20. místě právě se loučí Giant Rooks, tak ty už tady příště nečekejte. Potom místo 19. Afrojack, Sia a David Guetta, na 18. pozici Alef Arben a René Miller, Teddy Swims, potom 17. Kygo, Khaled a Griffin, na 16. příčce Two Colors, Sandro Cavazza, další loučení na místě 15. Nessa Beret 14. na 13. místě novinka od Rasmus a Nico Wilhelma, Damiano David taky s novinkou na místě 12. Charlotte God pak 11. spadla tam trošičku z místa 6. Místo 10. John Summit a Lavinia, místo 9. obsadili Činasky a ti si teda polepšili, protože minulé pozice 17. a dnes 9. takže šplh týdne. Na 8. Avalon Rockstone, Timmy Trumpet a Oaks potom na místě 7. Další loučení pro One Republic na 6. pozici, 5. Silver Spoons a Icon na 4. pozici, Car Sleepers a Gerald Clark. UDG se s námi rozloučili po 7 týdnech na místě 3. Na 2. místě nejúspěšnější novinka z minula, novinka od Dary, Bangaranga. No a první místo, konečně se na něj prodrali dámy, Madonna, Sabrina Carpenter. Yes. Takže jak jsem říkal, dopadlo to vlastně tak, jako jinde ve světě. Kopírujeme tak trošku výsledky světových hitparád. Doufám, že vám to tak vyhovuje, ale kdyby náhodou ne, kdybyste to chtěli změnit, tak není nic jednoduššího, než kliknout k nám na web europa2.cz a tam prostřednictvím hlasování, které probíhá vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem, tak můžete to všechno úplně přeskládat a převrátit a rozbourat. A já bez ohledu na své vlastní preference, tak vám to všechno moc rád povím zase ve čtvrtek a taky v neděli mezi 18. a 20. hodinou. Bob Schwartz se pro dnešek loučí a už teď se těší na příště. Ahoj. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. What are you doing here for?

0: Drazí přátelé, začíná nedělní brzda, máme přesně 20 hodin a je tady Arny.
1: Dobrý večer.
0: Vojtáno.
2: Dobrý večer. A Nasty.
1: Hoši, jaký
0: dáme potom?

0: mám tady takovou otázku na vás, jestli jste viděli, protože teď bylo MotoGP, tenhle víkend už byl celkově takový docela naložený akcema. Já jsem byl na City FM, FM City Festu ve Frýdku Místku. Vím, že cestou zpátky, ale to bylo aut, to bylo neskutečný, protože zhruba 180 tisíc lidí navštívilo za tři dny MotoGP. Ale co se tam stalo, že ten Mark Bezeci, jestli to čtu správně, ten Ital dal facku tomu Maršálovi, což je vlastně ten traťovej pomahač nebo
1: komisař. Co proved?
0: No, oni mu zvedali motorku z kačírku a jemu se tam něco nelíbilo, tak ho nejdřív odstrčil tu, jako přímo hlavu, a pak mu normálně dal lepáka, ale teď samozřejmě už nějak ta emoce přešla a šel se ten řidič omluvit, on je mu asi 26, 27, šel se mu mé omluvit a jsou záběry, kde prostě ho objímá, dává mu rukavici.
1: A sundej helmu, koukej se mi do očí.
0: Tak jenom dal otázka
1: facku,
0: na vás.
1: Dal mu facku a měl helmu toho, srap.
0: Jo, měl.
1: No, tak to ne, prostě.
0: A dokázali byste v emoci dát facku?
1: Já to moc nemám v sobě.
2: Já taky, já nemám emoce.
0: Počkej. Co by se muselo stát, abys dal někomu facku, Arne?
2: Držu, bohu.

0: Evropa 2, nedělní brzda, a máme tady výzvu pro všechny pohodáře, kteří by se chtěli zúčastnit a být součástí dnešního vysílání. 257-400-888. Hele, a už někdo zavolal. Ahoj!
1: Ahoj.
0: Tak jak se jmenuješ?
1: Damian.
0: Damian.
2: Damian, dobrý jméno.
0: Damian. Damiane, odkud voláš?
1: Z Kolína.
0: Jasně. A víš, proč voláš? Čtyři slova, viď? Víme.
1: Jo.
0: Tak Damiane, je to na tobě. Zkus být kreativní, vymyslet cokoliv.
2: Jakýkoliv nějaký třeba divný slovo, nebo který si třeba myslí, že my neznáme, nějaký váš dětský hantec. Něco do nás pust.
3: Kéž by Damian věděl, co je to hantec.
2: Jo, pravda.
0: Promiň.
1: Vonit?
0: Vonět?
1: No.
3: Dobře. Vonět, to je dobrý, to si začal slovo. Dobře.
0: To vím, co je.
3: Nevíš.
0: Druhý slovo?
2: OK.
1: Kostka.
3: Uh-huh. Super, kostka.
2: Vonět, kostka, co tam ještě pošleš, Damiane?
1: Podlaha.
0: Podlaha. A do čtveřice? Zajatec? Co jsi říkal? Pardon?
1: Létat.
3: Zajatec. Kámo.
2: Já jsem se jenom přeslel.
3: Damiane, moc pěkný slova, je to kreativní. Děkujeme za zadání. Řekni nám něco o sobě. Do který chodíš třídy a jak se těšíš na prázdniny?
1: Do pátý a těším se moc.
3: Veď, a co, máš nějaký plán, co budeš dělat o prázdninách? Třeba jedeš na tábor, nebo jedete na dovču, nebo co budeš dělat?
1: Zatím nevím.
3: Zatím nevíš. Na tábory nejezdíš?
1: Jo.
3: Jo, no tak to už víš, jestli pojedeš, ne, na tábor?
1: Jo.
3: OK.
0: Ale nešťovej do něj, on ti to nechce říct,
3: no
0: evidentně.
3: Já se jenom ptám. A víš, Damiane, že existuje tábor Evropy 2, Summer Camp, na který se dá přihlásit, a tak příští rok to zkus, třeba se ti to podaří.
1: To chce.
0: Arne to zkouší už pátým rokem.
3: Mně se to první rok podařilo.
2: A to se tobě nestane, Damiane, neboj, zkus to.
3: Damiane, vydrž v éteru, nebo kde, jak to říct, u rádia, prostě ještě nějakých 8-10 minut a my ti pošleme 3 básničky.
1: Tak jo.
0: Tak jo.
2: A moc děkujem, že zavolal.
0: Čau.
3: Čau.
1: Máximo muziky. Evropa 2.
4: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Každou středu večer se na Evropě

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Hej. Jsme tam. Jsme tam.
1: Hej.
2: Jsme online.
1: Super.
0: Tak pojďme to roztočit. To znamená jediné, že součástí dnešní nedělní brzdy bylo nedělní okénko, plné poezie. Zavolal nám Damian a nadiktoval 4 slova. Vonět, kostka, podlaha, létat. A my jsme mu slíbili, že dáme dohromady 3 básně.
2: Tak já zkusím.
0: Vojtí, otevři to.
2: Tak jsem zbalil uklízečku, i když mi moc nevoní, a teď kolem ní si lítám jako hadr na holi. Chtělo to mou odvahu svalit ji na podlahu. Mohl jsem zbalit panu Mořskou, teď si s babou házím kostkou.
0: Hezky.
1: Máme tam jeden společný bod.
2: Jaký?
1: Moje básnička se jmenuje Letuška.
2: Aha.
1: Jako pilot chtěl bych létat, svalil bych ji na podlahu,
2: aha,
1: v letadle by světla zhasla. Bylo by to v půlce léta, sundal bych jí z nohy dlahu, tála by jak kostka másla.
2: Super. Hmm.
0: Chci mít krásu a nervy z železa, taky chci vonět jako kostková Tereza. Chci být sám sebou a sléknout se do naha, nohama na zemi, jak Přemek podlaha. Chci s láskou létat, ať mě má zas ráda, už chci jen vonět, už chci jen vonět a ne pořád zasmrádat.
2: Super, Damiane, doufám, že se ti líbily naše básničky.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Po půl deváté posloucháte Evropu 2 a brzdu nedělní na Stěrny Vojtánu a naše fake news.
1: Tak, Vojtí, klidně můžeme začít.
2: To vykopnu, jenom teď, jak na to koukám, tak je to nějaký moc reálný, to není moc fake, ale pojďme. Hmm. Čeští fotbalisté podali na mistrovství světa další vynikající výkon, když dokázali remizovat s favorizovanou Jihoamerickou republikou. Navázali tak na skvělé výsledky z kvalifikace, kdy remizovali s Maltou a San Marínem.
0: Tak to...
2: Bohužel, pravda.
0: To nebyly fejkovky. 12 houbařů si zlámalo nohy v britských lesích. Vrátili se z lesa obedlých.
1: No, mám podobnou tématiku. Nový film, který se odehrává na pláži, se zaměřuje na partu nohou, která zachraňuje lidi. Již brzy v kinech pobřežní lítka. Jo,
3: Maximum muziky. Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, a máme tady rekordní hmyzí zátah. Chovateli zabavili přes 100 000 nelegálně držených švábů, skoro za 3 miliony.
1: Počkej, takže, za to se platí, jo.
0: Někdo normálně držel šváby.
1: Kolik je to na švába? Za kolik si pořídím švába?
0: Já jsem kupoval...
2: Já to slovo nechci, aby se moc opakoval.
0: Já jsem kupoval šváby za 130 korun a bylo jich tam většinou 10.
2: Na co jsi kupoval šváby?
0: Má víkend, když byl... Ne, my jsme... Agama. Agama vousata.
1: Jo, krmí se tím zvířatka.
2: Já jsem si říkal, proč by to člověk vůbec kupoval. Kolik jich musí být teda, jsme se dopočítali.
0: No tak za 130 korun jich máš 10, tak pak už to tam jenom nějak zarychtuj do trojčlenky za 3 miliony.
1: Takže za kolik si můžu šáhnout na švába?
2: Ve sprše. Kopačkou.
0: No, do 3 milionů to bude.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Naste, Arne, Vojtáno, pravidelná rubrika Samofor, kdy někdo z nás zadá téma, všichni tři se na to snažíme udělat jakýsi for. Já jsem zadal téma růže a rovnou bych si s dovolením hoši vykopnul.
1: Pojď.
0: Tak, kanibal jde na rande a staví se v květinářství a říká, já jdu na rande, co byste mi doporučili, takže bych vzal. A paní říká, no tak třeba, já nevím, pugét růží. A kanibal na to říká, no je taky moc obyčejný, abych si vzal radši pugét kůží. No?
2: No, no dobře.
1: Ale je... Je blbec a holka a...
0: No to, zase tak blbý to nebylo.
2: To se děje jako, docela.
1: A ono má narosky a blbec přijde jí popřát a drží vlastně člověka, který nemá nohy. A drží ho kolem...
2: Káma, se musím zorientovat.
1: A drží ho kolem pasu, jako, a ten člověk nemá nohy. A ona říká, co to je? No, utrh jsem ti růžičku. A je to jako... trenér hokej.
0: Vládě.
2: Jako bez nohou, jo.
0: Nohy jsou v zemi ještě.
1: Řekni to za mě, ale tak, jak bys to řekl ty?
2: Já bych to nikdy neřekl.
0: Tohle by nikda, nikda. A tou pravinu.
2: Dobře. Čmelák si sedne na růži a říká... Ale ty prej docela slušně pícháš. A růže, vypadni nebo dostaneš peskík.
1: Do jo, obliče. Jo.
3: Brzda. A nebí jako by show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Polovina dnešní brzdy je za námi, takže přejeme oslavencům. Včera, dnes a zítra slaví Květa, Alois a Pavla, ale ještě bych rád řekl, že dneska hoši je den otců. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, takže my máme svátek dneska.
1: Tak všechno nejlepší
0: pojďme si popřát.
1: Pro vás i pro nás.
0: Mě teda moje děti popřáli, abych teda tak jako
2: já jsem jim řekl, že děkuju. Ten svátek je, takže mi potom popřáli. Musel jsem je informovat teda nejdřív.
0: Tak ty máš malý děti.
2: No ne, žena nevěděla, že jo.
0: Jo, on tak mi to nezajímá.
1: Já jsem je informoval, ale řekli, že nemají čas.
0: Třetí
1: stupeň.
2: To ti dali pěkný dárek.
0: Tak my chlapi to tak neprožíváme si. Pojďme na to. Květa. V první větě přeju Květě, její tetě v druhý větě.
2: Nádhera.
1: Hezky. Aloj seká latinu, už nechce jinou na klínu.
2: Jasný. Oslavuje Pavla, milovala Havla. Není naše milá Pavlí zvědavá na Petry Pavly.

0: Nedělní brzda na Evropě 2 a dovolte mi, pánové, aby jsem to udělal jako takový okénko plné chvály. Chtěl bych sem nejdřív pogratulovat a pochválit Filipa Salače, našeho reprezentanta ve třídě Moto 2, který získal třetí místo teď o víkendu na MotoGP na Masarykově okruhu. Zároveň já jsem se vrátil z Frýdku Místku, kde byl FM City Fest, který pořádal Miraj a jeho dva kamarádi. On to zní jako, jo, kamarádi, že si udělali jako třídní sraz, takový team building. 20 000 lidí, je to osmý ročník, neuvěřitelný. Byl tam Alan Walker, Robin Schulz, za Čechy tam byla Lucie a Marek Srdcín. Bylo to neuvěřitelný a strašně se to povedlo. Bylo to skutečně jako topovka. A pro mě osobně největší zážitek byla kapela Doga, která hraje jako metal, rock, teď to nechci vlastně nějak jako
1: prostě tvrdou,
0: urazit.
1: Prostě
0: tvrdou muziku. Měli super jako, jak se tomu říká, stage design, kde měli lepky a hlavní zpěvák Izzy teda měl sukni a tam byl takový zajímavý moment, že oni měli nášlapy, což pro vás posluchače je taková jako takový stupínek, na který si můžou stoupnout a být třeba o 40 cm výš než všichni ostatní na stage.
1: A nebo můžou být dole a dát tam jednu nohu.
0: Jednu nohu.
2: V sukni.
0: A Izzy měl tu sukni a pojď. A
2: pojďím třetí.
0: A on je zvyklý hrát večer. Kapela Doga převážně hraje v klubech nebo když hrajou venku, hrajou večer, kde je tma. A Izzy si odložil tu jednu nohu. A nabídnul vlastně pohled třeba, já nevím, těch 6-8 tisícům lidem jako přímo do kuchyně. A ještě jako k tomu to bylo, že v ten moment, když tam dal nohu, tak říká, že zdraví svoji dceru do páté řady, která slaví svých 13 let.
1: Doufám, že dobře vidíš.
0: Takže, ale pro mě tohle byl moment top-topu, jako celkově kapela naprosto skvělá. Sice neznám její repertoár, ale velice rychle jsem pochopil, o čem je řeč. Ale tohle teda byl jako highlight.
1: A má tam Dogu nebo je ze Ščíka?
2: No, má tam jednoho kýho hada klasicky.
0: Byl to retriever.

0: Posloucháte nedělní brzdu na Evropě 2, my jedeme dál a je tady jakoby hádanka.
1: Hoši, já to mám takový vyčpělý, tak já tím začnu, jakou dovolenou bude mít zahradník.
0: Zahradník dovolenou.
1: Buxusní.
0: Buxusní je super. Buxus. Vojtáro neví, co je buxus, to je stromeček zahradní okrasnej.
2: Aha, ježiš, zase nový slovo, tak si tam do,
1: jaký stromeček znáš?
2: Jasně.
1: Jaký znáš?
2: Stromeček.
0: No, tujová dovolená je ale divný.
2: Tuje, no,
1: třeba. No, tak dáš tujovou.
2: Dobrý.
0: Ratatuje, dá si ratatuje tam. Kluci, víte, kdo vás může zapíchnout na sjezdovce?
1: Povídej.
2: Jo, tuším.
0: Snowkorďák.
2: Je, to je krásný.
1: Yeah.
2: Já myslel Daniel Hulka.
0: Jo, jo, ten taky.
2: Jak se jmenuje syn žáby, který má varlata? Syn žáby s varlata je kulec. Brzda.
3: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
3: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
3: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
3: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Moskvě nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno a Arnyho otázka je rubrika, kde Arny nám dvou, mě a Nastěákovi, položí otázku. My se snažíme na ní odpovědět upřímně, viď, Nasty?
1: Ano.
0: Pohotově. A samozřejmě vy si můžete na ní zkusit taky odpovědět a když to vzbudí nějakou debatu, tak o to líp. Arny, na co se budeš ptát dnes?
2: Mám dneska otázku, která je citlivá.
0: No tak, pojď.
2: Uši, co byste udělali? První věc... A nebo vlastně i další třeba věci. Kdybyste se ráno probudili a na 24 hodin jako žena, jako opačné pohlaví, to znamená, ta otázka je i na ženy, kdybyste se probudili, pokud nás posloucháte, na 24 hodiny byli chlapem, anebo naopak, co byste využili za tu dobu, co byste si chtěli zkusit? Jak, a pozor, pozor, do toho podotýkám, nepočítá se do toho masturbace. Jako s tím se jako počítá, že to každý možná řekne.
3: Teď jsem chtěl říct, no, že bych šla do sprchy, že bych šla do sprchy a odmontovala tu hlavici. To se vždycky říká Ester Kočičko a když máme spolu stand-up, tak si to tak jako poslechne člověk a říká si, jaký to asi je.
0: No... A může se to trochu týkat toho sexu? Jako?
2: No jasně, jo.
0: Jenom, no tak bych zbalil bych jinou ženskou. A,
3: Ty jako ženská?
0: Jako ženská, no.
2: Jinou ženskou.
3: Takže ty jako ženská jinou ženskou?
0: No.
3: Aha.
2: Zajímavý, no. A je tam něco mimo ten sex? Napadlo vás už nic?
0: Už nic. Ne, nic.
2: Na mateřskou nechceš.
0: Ne, nic.
3: Co pokojil.
4: Brzda.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Mám tady krásný, dojemný příběh ze Skotska. Jeden Scott, Steve, chtěl najít lochneskou příšeru.
1: To je pro mě jenom suvka, když řekneš jeden Scott, ale myslíš člověka.
0: Steve'a.
1: Jo.
0: Jo, ty myslíš jako krávu. Ne, pán to byl. Scott ze Skotska. Vůl ze Skotska, Steve nějakej. No, jako byl to vůl, když hledal lochnesku, co si budeme povídat. Jako. Přestěhoval se vyloženě jako k tomu jezeru Loch Ness.
1: Jasně. A nenašel, když už se někdo začíná zajímat.
0: No a nenašel lochnesku, si představ, ale našel manželku. Takhle to bylo v tom nadpise, tak jsem si říkal, jako jestli...
1: A on ji tam ztratil?
0: Ne, ona tam byla taky a taky hledala lochnesku.
2: Tak se vzali. Aha.
0: No, takže tam...
2: A mají malý lochnesky.
1: Mají
0: nějaký lochnesátko. No je to krásný, ne?
1: A co je ještě zajímavější, je tvoje myšlenka, nebo možná obecná pravda, a ty si jenom mě tady tu věc zvědomil, že vlastně všechny ty lochnesky, yeti, ufoni, ta parta celá, která jako je i není, byla dřív daleko častěji v knížkách než teď, a je to z toho důvodu, že kvalita fotoaparátu se natolik zvýšila, že ty tři pneumatiky, co tenkrát znamenaly lochnesku, tak dneska už vlastně vidět, že jsou to tři pneumatiky. A to vlastně, jestli si pamatáš, Vojtí to se rozebíral a říkal, a vlastně já jsem si říkal, a jo, to je pravda.
0: Ne, po té době, co jsou dobrý foťáky a všichni máme u sebe, tak neexistují ty záhady.
1: Já mám nová knížku Arthur C. Clarke, který tady to sbíral. A všechny rozkostičkovaný, já jsem z toho vždycky zoufalej.
0: Já to miloval úplně jako dítě. Jako. Mám doma ty knížky záhad. Jako.
1: A oni už teďko nefotí teda?
0: No už se to nefotí, protože to prostě už si pojďme přiznat, že to neexistuje.
1: A kdo byl Yeti třeba? Tak mi to vysvětli, já to chci vidět.
0: Yeti byl chlap prostě...
2: Sněžný muž, ne?
0: No a ty fotky byl pravděpodobně Leoš Mareš v kuřichu. Zřejmě.
2: Tak po něm pojmenovali auto, ale určitě ne po Leošovi. Yeti.
1: Jo.
0: Já přemýšlel, jaký auto je Mareš?
1: Leoši 1,2 HTT. Brzda. Evropa 2.
3: A ne, jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Na svátek Alojze 21. června se s váma budeme loučit dnes v neděli a co k tomu můžeme dodat? Počkej, já se podívám na hodinky, máme 9 dní do začátku prázdnin. Myslím si, že před prázdninama už to zase takový hrot není, ne, ve školách?
1: To je už hodně na pohodu asi, ne, teď. Propadlíci už vědí.
2: Tam jsou karty rozdané.
1: Červený karty jsou rozdané.
0: Modří už vědí. No v tom případě si to ještě doužijte. A vy dva hoši uvidíte nějakou pláž v průběhu léta?
1: Já plánuju pláž.
2: Já uvidím v září pláž, teda až jeden s rodinou na Dovču v září až.
0: Takže...
2: Po prázdniny neuvidím, abys pohledal, no. No byl jsem teďka na festivalu v Plzni, kde navozili písek, jako, aby v tom lidi stáli.
0: Tak takže už jsi viděl pláž.
2: Takže já jsem byl v podstatě
1: na
2: pláži.
1: Já byl v písku, vám navozili Plzeň.
2: Fakt jo, no. On se děje takhle navzájem.
1: Voda slepší festiák.
0: Takže jsi tu pláž si viděl třikrát.
1: Dej si pár Plzni, uvidíš pláž.
0: Víte co, tak dobrou noc teda. A my se opět uslyšíme v úterý o 20.00 na vlnách Evropy 2.
2: Čau. Těšíme se. Čau.
1: Čau. Brzda. Evropa 2. 88.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhnem křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát. Žádný starost

hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží. My

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Musíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
2: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.